0: Rádio Hana. Okruh. Skyrock. Počasí.
1: Pátek si pro nás nachystal déšť i sluníčko. Během odpoledne čekáme zataženo a občasný déšť. Večer budou srážky ustávat a oblačnost ubývat až do vyjasnění. Teploty by se měly pohybovat mezi 16 a 21 stupni. Bio čekáme na jedničce.
0: Rádio Hana. Okruh. Skyrock.

0: Facebook Skyroku. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádia Hana Skyrok. Připojte se, lajkujte, sdílejte.
1: Rádio Hana. Okruh. Skyrok.

0: nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Pokračujeme v našem jarním putování po nejkrásnějších místech Moravy. Míříme na rozhledny, do jeskyní, na hrady, na zámky. A teď připomínáme další elegantní hanácký klenot. Na telefonu kastelánka zámku Náměšť na Hané Jitka Vychodilová. Dobrý den.
2: Zdravím posluchače.
1: Když se řekne zámek, většina lidí si představí krásné sály, zahrady, romantiku, ale málo kdo vidí to obrovské zákulisí. Kolik lidí se vlastně stará u vás o chod zámku?
2: A tak náš zámek není z největších, sloužil jako venkovské sídlo a spadáme pod městys, takže s provozem nám pomáhají i pracovníci městyse, brigádníci, takže to se těžko dá odhadnout. Když jsou nějaké akce, tak je nás tady třeba i 30, že?
1: Pojďme se o těch akcích pobavit. Co letos na zámku v Náměšti na Hané chystáte?
2: No, letos to máme zajímavé, protože máme 260 let od vzniku zámku. Budeme mít přednášku 27. června, téma filmy a zámek Náměšti na Hané. Ono je trošku víc. Budeme mít druhou část vernisáž výstavy Maňásci od paní Zemandlové, což měl velký úspěch. Jako tradičně květiny pro zámeckou paní, které právě budou orientovány k tomu výročí našemu. Pak bude z pohádky do pohádky, klasická, že prohlídky zámku, zavítáme někdy i do sklepa, uvidíme, jak to bude letos, ale dá se říct, že jsme trošku omezeni tím, jak možná víte, že probíhá revitalizace parku. Některé akce bohužel letos nebudou, ale těšíme se o to na příští rok.
1: Doplňte větu. O zámku v Náměšti na Hané málo kdo ví, že?
2: Takže například součástí druhého největšího, dá se říct, kruhového objezdu u nás, ale je to zase jediný kruhový objezd, který má zámek uprostřed. Zámek je krásnou ukázkou raně klasicistního sídla a je zajímavé to, že vlastně zámek má jakoby čtvercový půdorys, kruhový park a do všech světových stran vyběhají lipové aleje, takže to je taková ve střední Evropě dosti rarita. A kdyby se dochovaly domky v původním stavu, které jsou za zámkem, tam bydleli totiž tkalci, tak si myslím, že bychom možná byli i v UNESCO, protože hovoříme o roku 1766 a to v této době fungovalo jen v Německu. Z dolního zámku Ferdinand Bonaventura a Antonín II. Hrabě Zarachu totiž nachází jedinou manufakturu. A tkalce, kteří tam pracovali, ubytoval právě tady za zámky v 17 domcích.
1: Naším hostem byla kastelánka zámku Náměšť na Hané Jitka Vychodilová. Moc děkujeme za pozvání a přejeme, jak jsou letos brány zámku otevřené do kořán pro co nejvíc spokojených turistů a posluchačů. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Skyrock.
3: Melodický rock. To je Skyrock.
0: Skyrock. Skyrock.

0: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
1: Uničovské kulturní léto zahajuje ve velkém. Ve čtvrtek 11. června v Městském parku v Uničově Nesmrtelný olympik a legendární slovenská kapela No Name. Startujeme v 19 hodin. Uničovské kulturní léto je tady. Předprodej a další info na mkz.uničov.cz.
2: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června u všech dílerů Nissan. Více na Nissan.cz.
3: Artbeat.cz. Festival, který v Olomouci ještě nebyl. Industriální prostor BOV. Sochy Honzy Dostála. Světla a do toho pořádný rokovej nářez z horký žeslíže. Industriální areál, umění i živá energie. K tomu VIP zóna, delikátní gastro, program pro děti a festival, který v Olomouci ještě nebyl. Hlavní host, horký žeslíže. Artbeat, 18. června, industriální prostor BOV na ulici Gmrazírna v Olomouci. www.artbeat.cz.
4: 14. ročníku festivalu Roková horka tentokrát požehná sám vládce temnoty. 6.6.2026 se o tvou duši budou ucházet skupiny Futurum s Romanem Dragounem, Hudba Praha, AC/DC, Bon Scott Memorial Band, Rustyhead, Metallica z Polska, Osmosis a Vítkovo kvarteto.
5: Ahoj kamarádi, tady Jirka Růžek z Vítkova kvarteta. Moc se na vás těšíme na Rokové horce.
4: Roková horka CZ 6. června v Horce nad Moravou. Vstupenky na SMS Ticket.

pravý a jediný jižanský rock. Raritní rockové songy, které na jiných stanicích nikdy neuslyšíte. Bluesové megahity i rockovou klasiku. To vše pro vás máme každý den. Vychutnejte si náš rockový playlist bez kompromisu. Skyrock. Melodický rock každý den.

Olomoucko, Kroměřížsko i Zlínsko. Přejeme dobrý den a díky, že i tady ladíte Rádio Haná Skyrock. Nejlepší rokový výběr pokračuje. A kde nás posloucháte teď vy?

Hang It All About.

0: aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyroku.
1: Posloucháte zprávy. Kamiony nevpustí Olomouc. Od pondělí tu začne platit zákaz vjezdu pro vozidla nad 12 tun do ulic Ferstrova, Albertova a Pražská. Úsek převzalo do vlastnictví Olomoucký kraj a zákazem zabrání tyrákům krátit si cestu přes město. Výstavu jednoho z mezinárodně nejúspěšnějších českých výtvarníků Jana Knapa otevřelo arcidiecézní muzeum v Olomouci. Výstava Okna do ráje ukazuje dialog současného umělce se starobylými technikami.
2: Jan Knap maluje obrazy ve svém ateliéru jen za denního světla a obrazy v zásadě považuje za nehotové. Takže se k tomu vrací po letech a je to takový opak dnešního rytmu. Pro spousty lidí je to pomalu.
1: Přiblížil kurátor výstavy Jan Šícha.
0: Místní rádio, místní zprávy.
1: Akční pátek budeme mít v Přerově. V areálu výstaviště Přerov se v pátek mezi 9. a 13. hodinou uskuteční velká prezentace složek IZS. Uvidíme ukázky práce policie, hasičů, celníků, zdravotníků, záchranářů či vojáků. Prostějované si rozhodli, jak chtějí vylepšit město. Ve sdíleném rozpočtu Prostějova si odhlasovali rozšíření disk golfu, veřejné ohniště a modernizaci dvou dětských hřišť. Radnice na nápady uvolní 3 miliony korun.
0: Sport.
1: O postup na mistrovství světa usilují v kvalifikaci české fotbalistky. Míří do závěrečné fáze a cílí na udržení prvního místa ve skupině. Čekají je dvě utkání. V pátek budou hrát od 17.30 proti Albánii a v úterý proti Walesu od 19 hodin.
0: Na Iron Maiden tě 14. června dostane Skyrock zdarma. Poslouchej Skyrock, vychytej v playlistu Iron Maiden, napiš na studio@radiohana.cz, že hrají a jsi ve hře o vstupenky na Iron Maiden 14. června v Hradci Králové zdarma. Počasí.
3: Pátek si pro nás nachystal déšť i sluníčko. Během odpoledne čekáme zataženo a občasný déšť. Večer budou srážky ustávat a oblačnost ubývat až do vyjasnění. Teploty by se měly pohybovat mezi 16 a 21 stupni. Bio čekáme na jedničce.
4: Pěkný den na cestách vám přeje společnost Autorolný.
5: Autorizovaný prodej a servis vozů Fiat a Fiat Profesionál. www.autorolný.cz
0: Rádio Hana, okruh Skyrock.

0: Kalendárium na Skyroku. Vybíráme pro vás perličky z historie.
1: Hezký 8. červen se Skyrokem. Dnes začínáme funkrokovou jízdou v podání Red Hot Chili Peppers. 8. června 1999 vydávají svůj klenot Californication s navrátivším se původním kytaristou Johnem Frusciantim. Pro kapelu je obrovským úspěchem s celosvětovým prodejem přesahující 13 milionů nosičů. Celý svět dnes propojuje internet pomocí systému www alias World Wide Webu, což je protokol spojující hypertextové dokumenty alias webové stránky. Jeho vynálezce počítačový vědec a inženýr Tim Berners-Lee je tu s námi od 8. června 1955. V druhé půlce vzpomeneme dvě tuzemské politické události. První je memento před totalitou odsouzení Milady Horákové komunistickým režimem.
2: Se Milada Horáková statečně postavila za své ideály. Rozsudky zněly 4 tresty smrti oběšením, včetně Horákové.
1: Smyslem soudního procesu je zastrašit všechny odpůrce režimu a nalezení viníka ekonomických problémů, které tehdy Československo sužovaly. Přesně 40 let na to naopak slavíme vítězství svobodnými volbami. 8. června 1990 mají 96% účast. Vyhrává v nich u nás Občanské fórum a na Slovensku Veřejnost proti násilí. Už zítra na vás čeká další výběr. Nenechte si ho ujít.
0: Skyrock kalendárium. Vybíráme pro vás to nejzajímavější z historie. Skyrock.
3: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden choduraš, pekáček s uzenou slaninou 100 gramů za 13,90. Vodňanské kuře, smažené kuřecí hranolky se sírem nebo popcorn za 129,90. A Olma, Florian nebo Míša mléčný nápoj za 16,90. Až do 9. června. Kaufland.
4: Paní žirafo, co vidíte?
5: Koukám, jeden lemur a houfy návštěvníků.
4: Tak rychle na místa.
3: Jízda začíná již tento víkend. Zoo Olomouc slaví 70. narozeniny.
4: Soutěže pro děti, maraton komentovaných krmení od lemurů až po žirafy a také speciální podívaná u žraloků, netopírů a hrabáčů.
3: Prostě spousta zábavy a možná i malé zvířecí překvapení.
4: Na oslavě 70. narozenin Zoo Olomouc již tento víkend nesmíte chybět.
3: zoo.olomouc.cz
1: Olomoucký kraj opět připravuje populární seniorské cestování. Více nám prozradí náměstek Olomouckého kraje pan Svatopluk Binder.
6: Milé cestovatelky a cestovatele, letos pro vás máme velkou novinku. Mimo tradiční destinace, jako jsou Lázně Jeseník, Zámek Tovačov či Dlouhé Stráně, se vydáme do Ostravy a Bruntálu. A nejen tam, pojedeme dokonce i za hranice naší republiky, do Slovenské Skalice a Trnavy. Tak neváhejte a pojďte si užít výlety s námi.
1: Více informací, včetně rezervace výletů, najdete na webu seniorskecestovani.cz.
7: Zajímá vás, jak by vypadal váš život s elektromobilem? Zapůjčte si jeden z našich elektrických modelů Škoda Enyaq nebo Škoda Elorok a vyzkoušejte si je na víkend, týden nebo klidně 14 dní. Škoda Explore. Vaše cesta k elektromobilitě.
8: Porsche Olomouc Horní Lán. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. Porsche.olomouc.cz. Láska
9: je láska. Výjimečný koncert v srdci přírody. Areál Kamínka v Roštíně u Kroměříže. Koncert Lucie Bílé s kapelou Petra Maláska. Pátek 12. června od 19 hodin. Otevření areálu již ve 4 odpoledne. Vstupenky v síti SMS Ticket nebo na webu kamínka.cz. Přijďte si poslechnout Lucí Bílou na Kamínku.
10: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si.
11: V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
12: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
13: Čerstvé jako z Kauflandu.
14: Ve Skontu pro vás nyní máme slevu 35% na nábytek. Až do pondělí u nás nakoupíte nábytek o 35% levněji. Platí i v e-shopu a na skonto.cz. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
15: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
16: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
17: Ahoj! tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
18: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
19: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 kilometrů. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
18: A tak to bude drahé.
19: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
20: Skyrock. Skyrock.

0: Rádio Hana Skyrock.
1: Rádio Hana Skyrock. Pořádáte akci, na kterou chcete pozvat naše posluchače? Pak napište na e-mail akce@radiohana.cz a my je pozveme také na Skyrocku a dalších našich rádiích, včetně online a na sociálních sítích. akce@radiohana.cz. Skyrock.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Tondo, ahoj, dobrý den.
2: Ahoj, Luky, zdravím tebe i posluchače.
1: Rádiový astrolog Tonda Baudyš v pondělí 1. června vysílá s námi. Jaký je tento týden podle hvězd?
2: Je ten týden takový jako pravidelný, zodpovědný, ordinérní, trochu bez fantazie, ale já jinak jako dítě českých inženýrů mám rád, když světla svítí a stěra český rají, víš?
1: Tento týden klasika, nic extra výrazného, ale přeci jenom, co by nás mělo naplňovat blahem?
2: Tak je to víkend, protože tam se Venuše přibližuje k Jupiteru.
1: Co to vytváří?
2: Ono to vytváří pocit štěstí v domovech, je to ve znamení raka, ta konjunkce. A i lidem je dobře spolu. Víš, jakože rodiče, děti, muži, ženy. Tím pádem ta sobota, neděle, to je krása.
1: Týden normálka, pohoda, o víkendu budou rodiny držet spolu, třeba nás budou děti poslouchat hned na slovo, ale známe to. A kde je podle hvězd tento týden takové slabé místo? Achillova pata, na co si dát pozor?
2: Středa a čtvrtek, kde je prostor pro různý nedorozumění, přehlédnutí, takový ty šlápnutí vedle, jdeš tam, je tam zavřeno, pošleš mail, ale na špatnou adresu. Z toho hlediska je dobrý tam určitou jako opatrnost, obezřetnost držet.
1: Ve středu a ve čtvrtek bacha na den blbec, ale buďte v pohodě, zvládneme to. Astrovzkazy na našem rádiu a Tonda Baudyš. Každé pondělí děkujeme za tvůj hvězdný čas.
2: Děkuju, zdravím tebe i posluchače.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Skyrock.
3: Metr čtvereční reality aktuálně. Byty Litovel Severní hlásí posledních 17 bytů na prodej. Už neváhejte. bytylitovel.cz.
4: Naučte své děti milovat vodu. Vodníček Olomouc otevírá prázdninovou plaveckou školičku pro děti od 3 do 5 let. Děti čeká týden plný plavání, her a nových kamarádů od rána až do odpoledne. Oběd i pitný režim zajištěn. Zápis online právě teď na vodníčekolomouc.cz. Pozor, počet míst je omezený.
5: Ať už se vydáte na cesty kamkoliv, cestování ve vozech Honda vás nadchne. Vydejte se na nové cesty s námi. Trendcar. www.trendcar.cz.
6: Pořádné ruční nářadí, motorové pily, sekačky, zahradní traktory, robotické sekačky a veškerý servis vám poskytne Interforst v Prostějově na Brněnské ulici.
7: Interforst, to je profinářadí Stihl, Alco, Bosch, Metabo, Kärcher. Interforst, již 25 let s vámi. Děkujeme za přízeň. Interforst.cz.
8: Olomoucký kraj pro vás připravuje cyklový lety bez námahy. Více nám o nich prozradí náměstek hejtmana Olomouckého kraje Svatopluk Binder.
9: Zdravím všechny posluchače. Cyklový let bez námahy, i to umíme. Vjeďte s naším cyklovozíkem až pro 20 kol na Konicko, Hranicko i do Jeseníku. Jezdíme celé léto každý víkend z Olomoucké tržnice i autobusáku. Více info naleznete na ok.turism.cz v sekci cykloturistika. Těšíme se na vás.
8: Říká náměstek hejtmana Olomouckého kraje Svatopluk Binder. Děkujeme.
10: Přijďte oslavit svátky města Olomouce v pátek 5. a v sobotu 6. června. Přidejte se do historického průvodu, zatančete si pod hvězdnou oblohou, užijte si zábavný program pro celou rodinu i večerní open air koncert. Více na svátkyměsta.olomouc.eu.
11: Renault Symbios, kompaktní rodinný vůz. Systém Open Air Link s integrovanými službami Google a více než 100 aplikacemi. Panoramatická střecha Solar Bay a zavazadlový prostor o objemu až 708 litrů. Skladové vozy již od 499 tisíc korun s financováním Restart. Dostupné v benzinové a hybridní motorizaci.
12: Autokubíček, vždy něco navíc. Autokubíček v Šumperku a Olomouci. Autokubíček.cz.
13: Zveme vás na jedinečnou akci Probouzení pramenů, která se uskuteční už tuto neděli na náměstí ve Velkých Losinách. Čeká vás bohatý program s žehnáním pramene, autorským čtením, tanečními vystoupeními a koncerty. Oslavte s námi žehnání pramenů a užijte si tuto neděli den plný zábavy a relaxace.
14: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. VPO.cz.
15: Skonto nabité. Ve Skontu pro vás nyní máme slevu 35% na nábytek. Až do pondělí u nás nakoupíte nábytek o 35% levněji. Platí i v e-shopu a na skonto.cz. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
16: Lesnická škola v Hranicích slaví 130 let. Tuto sobotu v areálu školy vypuknou oslavy a máte se na co těšit. Vystoupení kapel, ukázky vábení, živá zvířata, malování na obličej a spousta dalších aktivit. Tak se za námi tuto sobotu stavte na oslavu 130 let lesnické školy v Hranicích.
17: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 69,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml v ceně 13,27 při koupi 3 kusů. Lidl, to se vyplatí.
18: Na rok máš nárok.
19: Skyrock.

0: Dobré ráno. Probouzí vás Skyrock. Po 7. hodině spolu zesílíme náš nejlepší rokový výběr. Skyrock. Teď přinášíme aktuální zprávy, počasí i dopravu. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Co pak se děje, to vám povíme právě teď na našich vlnách. Pojďte si poslechnout zprávy.
2: Je pátek, 5. června.
1: Nová parkovací místa jsou v plánu v Olomouci. Radní schválili podobu nového parkovacího domu na Hodolanské křižovatce, který nabídne 279 míst. A projednali ještě stavbu podzemního parkoviště se 100 míst v ulici Roháče z Dubé, píše o tom Report.cz.
0: Místní rádio, místní zprávy.
3: 17 let vězení vyřkl Olomoucký krajský soud nad 19-letým Martinem Vítkem za loňskou vraždu muže v Dlouhé Loučce na Olomoucku. Mladík muže bodl kuchyňským nožem do krku po předchozích neschodách. Čin připravoval.
4: Zvláštně na tomto případě bylo asi to, že skutečně pachatel se dopustil toho jednání v podstatě kvůli banální příčině. Přijel, všechno si nachystal, připravil, bodl toho poškozeného. V podstatě, kdyby mu ten nůž nevytáhl, aby ho vrátil zpátky domů, tak možná ten poškozený přežil.
3: Doplnil žalobce Karel Studený. Mladík u soudu vinu přiznal, ale činu nelitoval. Rozsudek je pravomocný. Martinu Vítkovi hrozilo až 20 let vězení. Polehčující okolností k nižšímu trestu bylo prohlášení viny a jeho věk.
1: Skoro 2600 tun různých předmětů se v České republice za uplynulé 4 roky nestalo odpadem, a to s pomocí Reuse Center. Do nichž lidé nosí staré, funkční věci a ty najdou nové majitele. Jak zásadní je přínos Reuse Center v Česku?
5: Předchází vzniku odpadu, navrací předměty zpět do oběhu a nacházejí nové majitele. A současně jsou velmi efektivní v tématu sociálním, to znamená, že jsou schopny podpořit osoby se specifickými potřebami, buď je zaměstnat nebo jim dovolit vybavit si své domácnosti levně nebo zcela zdarma.
1: Říká Jitka Hofmanová z Reuse Federace.
0: Sport.
1: 45 let starý běžecký rekord atletické legendy Jarmily Kratochvílové padl. Letitý český rekord na 100-metrový sprint pokořila Karolína Maňasová na mítinku v Rakousku. Zaběhla čas 11 sekund 1 setina a rekord vylepšila o 8 setin.
6: Facebook Skyrocku. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádia Hana Skyrock. Připojte se, lajkujte, sdílejte.
0: Počasí.
7: Víme, jak bude aktuální počasí až do konce týdne pro vás právě teď. Dnes 16 až 20 stupňů Celsia. První polovina dne má být zatažená a dešťová. Odpoledne a podvečer má srážek i mraků ubývat. Víkendové teploty po oba dva dny 22 až 26 stupňů Celsia. V sobotu zpočátku slunečno, později odpoledne více oblačnosti a místy přehaňky. V neděli ráno i dopoledne jasno anebo polojasno. Odpoledne polojasno až oblačno.
0: Doprava.
7: Blokové čištění na Olomoucku, policie na kraji Bystřice pod Hostýnem, taky na D55, víme, jak se jezdí tady. Technické služby města Olomouce pokračují v průběžném blokovém čištění. Dnes mají v plánu Nedvězí, zdejší ulice Rybniční, Větrnou, Peckovou, Neklanovu, také u Romzy, a prokouknout má i cyklostezka Bystročice. A kde teď chytá policie? Na kraji Bystřice pod Hostýnem, ulice Holešovská u Eurooilu, také na 34. kilometru D55 u Otrokovic. V pátek spolu v pohodě, vyhneme se pokutě i nehodě.
0: Rádio Hana, okruh Skyrock.

týden tě 14. června dostane Skyrock zdarma. Poslouchej Skyrock, vychytej v playlistu Iron Maiden, napiš na studio@radiohana.cz, že hrají a jsi ve hře o vstupenky na Iron Maiden 14. června v Hradci Králové zdarma.

0: Hlasování o cenách Olomouckého kraje za přínos v oblasti cestovního ruchu je tady. Více nám prozradí náměstek hejtmana Olomouckého kraje, pan Svatopluk Binder.
1: Zdravím všechny posluchače. Od 1. června pro vás spouštíme hlasování o cenách cestovního ruchu. Proto neváhejte a hlasujte na našich webovkách www.ceny.cz, kde naleznete všechny nominované ucházející se o váš hlas. Kdo se stane vítězem a odnese si tuto prestižní cenu za rok 2026, rozhodujete totiž jen a jen vy.
0: Všechny informace najdete na webu cenykraje.cz.
2: Hvězdy ví, Skyrock uvádí horoskopy pro dnešní den.
3: Berani, potřebujete nabrat síly, býci, budete kreativní a budete mít zelenou. Blíženci, čím víc úkolů, tím víc toho stihnete. Raci, když se vám něco nelíbí, klidně to můžete odmítnout. Lvi, máte jasné nastavení, buď všechno nebo nic. Pany, dál udržujte produktivitu na vysoké úrovni. Váhy, dneska jako vždycky, budete mít všechno pod kontrolou. Štíři, čekejte pozitivní posun. Kupředu, střelci, dneska to bude samý kompliment a lichotka. Kozorozi, pochopíte, co je pro vás zásadní. Vodnáři, udělejte si svoje a už se těšte na víkendové volno. A co my ryby, rozhodně bychom se neměli nechat nikým odsunout na vedlejší kolej.
2: Hvězdy ví. Předpověď pro vaše znamení vysíláme každý den v tomto čase. To jsou horoskopy na Skyrocku.
4: A teď pozor! Extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června u všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
5: Kapela Piráti 44 se po delší pauze vrací na palubu se zbrusunovým albem 101. Album vyjde na vinylu, CD a digitálně. Info o zvýhodněném předprodeji alba 101 najdeš na www.pirati44.cz.
6: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
7: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
6: Čerstvé jako z Kauflandu.
8: Tisíce růží v plném rozkvětu. Festival vyznání růžím v Olomouckém rozáriu už 6. a 7. června. Letošní ročník s podtitulem Sběratelé růží nabídne art, beauty, pohybovou i prodejní zónu i bohatý doprovodný program. Přijďte si užít začátek léta a jedinečnou atmosféru mezi růžemi.
9: Už jsi slyšel o jezírkách Banat?
10: Jo, Banat, mají tam super jezírka. Navíc mají nejlepší granule v okolí, asi vždycky tak pochutnám.
9: A víš co, mají i vlastní e-shop, rychlý nákup, skvělý sortiment a ty ceny.
10: To zní dobře, úplně mě to zahřálo u ploutve.
11: Jezírka Banat je největší specializovaná prodejna a e-shop zahradních jezírek.
12: Jsme tu pro vás již 20 let.
11: Jezírka Banat.cz.
13: Krajská výstava psů Florinka již tento víkend na výstavišti Flora Olomouc. Uvidíte přes 1,5 tisíce psích šampionů všech možných ras. Pro děti navíc dětský den, hry a kvízy, dílnička, kejklíř, divadlo a sokolníci zdravci. Výstava psů Florinka tento víkend v areálu výstaviště Flora Olomouc.
14: Ve Skontu pro vás nyní máme slevu 35% na nábytek. Až do pondělí u nás nakoupíte nábytek o 35% levněji. Platí i v e-shopu a na skonto.cz. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
15: Tady se vám blíží zpátečka a další, a další, a další, a další, a další.
16: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na kb.cz. Komerční banka.
17: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
18: Olomoucký report CZ.
19: Pořád se něco děje.
18: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
11: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
19: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
10: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
20: Jak byste si užili dovolenou za 100 000? Už dnes losujeme ve Sportce posledních 400 výherců dovolené za 100 000 korun. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře. Sportka od Olvinu.

Rádio Hana Skyrock. Skyrock. To je rocková muzika bez kompromisu. Vybíráme jen ty nejlepší melodické rockové pecky pro vaši lepší náladu. Rádio Hana Skyrock je soukromá rozhlasová stanice, která vysílá z centra Olomouce do Olomouckého kraje a blízkého okolí. Díky, že jste

0: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
1: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
2: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KBCZ.
3: Hledáš dobrou práci u Prostějova? Přidej se k Nevě, ryze české rodinné firmě. Vyrábíme venkovní žaluzie pro celý svět. Do výroby hledáme operátory práškové lakovny. Ranní a odpolední směna. Průměrná mzda na pozici 38 000. Koukni na život v Nevě.cz a přijď se k nám podívat.
4: Artbeat.cz. Festival, který v Olomouci ještě nebyl. Industriální prostor BOV. Sochy Honzy Dostála. Světla a do toho pořádný rokovej nářez z horký žeslíže. Industriální areál, umění i živá energie. K tomu VIP zóna, delikátní gastro, program pro děti a festival, který v Olomouci ještě nebyl. Hlavní host, horký žeslíže. Artbeat, 18. června, industriální prostor BOV na ulici k mrazírnám v Olomouci. www.artbeat.cz.
5: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. VPO.cz.
6: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
7: Aha.
6: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
7: A co SSB?
6: SSB? Co je SSB?
7: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
6: A to je nějaká nová investice?
7: To je stavební spoření od Buřinky.
6: Aha, a kde se to dá stáhnout?
7: No normálně v Georgii.
8: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
9: To snad ne, já se na to vysk***u. A Kuťka je zase fuč.
10: Tak jdi už konečně do Milwaukee. Jejich apka tí najde a navíc pohlídá její výkon.
9: Si děláš kozy. A kde to Milwaukee mají?
10: Ve Šternberku, v prodejně nářadí Todd Group na Jívavské. Samej profi Verzeig. Víš co, mrkni rovnou na náradidoruky.cz.
11: Fichtl Fest Horka je tady. Přijďte na výjížďku historických motocyklů Java, Pionýr, Babetta a mopedů Stadion, nebo se jen tak podívat. Je připraveno bohaté občerstvení, zábava pro děti, soutěž v hodu motorem a spousta dalšího. Tuto sobotu od 13 hodin v hasičském areálu Doli v Horce nad Moravou. Více na Facebooku Fichtl Gang Horka.
12: Kalhoty ukazují víc, než chcete? Batoh to vzdal? Kabelka stávkuje? Ještě není nic ztraceno. V galanterii Bivoj Kolář koupíte přesky, zapínání, popruhy, karabiny i záplaty na děravé kalhoty. Vraťte svým oblíbeným věcem druhý život. U Bivoje všechno je. Prodejny v Olomouci, Prostějově a ve Šternberku.
13: Hledáte perfektní brýle na léto? V optice Fielmann pořídíte sluneční brýle od 300 korun a dioptrické sluneční již od 690 korun. Navštivte naše pobočky nebo nakupujte na fielmann.cz.
14: 14. ročníku festivalu Roková horka tentokrát požehná sám vládce temnoty. 6.6.2026 se o tvou duši budou ucházet skupiny Futurum s Romanem Dragounem, Hudba Praha, AC/DC, Bon Scott Memorial Band, Rustyhead, Metallica z Polska, Osmosis a Vítkovo kvarteto.
15: Ahoj kamarádi, tady Jirka Růžek z Vítkova kvarteta. Moc se na vás těšíme na Rokové horce.
14: Roková horka CZ, 6. června v Horce nad Moravou. Vstupenky na SMS Ticket.
16: Rock, rock, rock. A furt rock. Skyrock.

0: zavírkách. Místní rádio, místní zprávy. S létem přicházejí do Olomouckého kraje tradičně i opravy a modernizace silnic. Nyní od začátku června omezí provoz oprava silnice 11 mezi Olšany a Vyšehořím na severu Olomouckého kraje. Bude se tu jezdit většinu času kyvadlově. V červenci začne oprava vytížené silnice 46 mezi Týnečkem a Bělkovicemi u Olomouce. Tady má být hotovo v srpnu. Silničáři navíc v červenci zrekonstruují úsek mezi Olomoucí a Grigovem. Oprava naváže na hotovou první část D55. Kromě nových letních akcí bude dál pokračovat oprava mostu v Hranicích. Přesné změny v provozu a uzavírky na hlavních tazích bude ředitelství silnic a dálnic zveřejňovat vždy před zahájením prací. A my vám to všechno povíme. Sport. Průlomový moment v kariéře tenisty prostějovského klubu Jakuba Menšíka. Poprvé v životě postoupil do čtvrtfinále Grand Slamového turnaje. Na French Open postup vybojoval nad nasazenou jedenáctkou Rusem Rubliovem. Jakub zdolal v osmifinále elitního hráče 3-2 na sety. A jde dál.
1: Na Iron Maiden tě 14. června dostane Skyrock zdarma. Poslouchej Skyrock. Vychytej v playlistu Iron Maiden. Napiš na studio@radiohana.cz, že hrají a jsi ve hře o vstupenky na Iron Maiden 14. června v Hradci Králové zdarma. Počasí.
2: Paráda, dnes zase využijeme pláštěnky a deštníky. Víme, jak bude, 18 až 21 stupňů, deštivo, oblačno anebo zataženo. Zítřejší teploty kolem 22 až 25 stupňů, úterý polojasné anebo oblačné. Ve středu opět ochlazení na 17 až 19 stupňů, deštivo a pod mrakem. A co druhá polovina pracovního týdne? Ve čtvrtek a v pátek předběžně polojasno anebo oblačno, teploty kolem 22 stupňů Celsia. Doprava. Sledujeme ranní provoz v Olomouci, v Moravském Berouně, také ve Svitavách, tady teď bez vážných nehod. Policie je ve Vyškově na Brněnské ulici, také na Otrokovicku v Tlumačově na ulici Dolní, chytají také na Blanensku v Olomoučanech u zdejšího sběrného dvora a nehoda dvou nákladňáků částečně blokuje provoz na Prostějovsku. Pozor, zhruba 4 kiláky od Kostelce na Hané ve směru na Hluchov. Víme, jak se jezdí tady, hezké ráno.
3: Pěkný den na cestách vám přeje firma Autorolný.
4: Autorizovaný servis a prodej náhradních dílů značky Jeep. www.autorolný.cz.
5: Rádio Hana. Okruh. Skyrock.

0: Skyrock kalendárium.
1: Máme pondělí 1. června a svátek slaví Laura. Narozeniny mají moderátor Karel Šíp, zpěvák Daniel Hulka i Richard Krajčo, německá modelka Heidi Klum anebo hollywoodská legenda Morgan Freeman. Dnes je Světový den mléka, Mezinárodní den dětí i Mezinárodní den rodičů. Ať vás naše rádio a dětský smích provází od rána do večera i v pondělí 1. června.
0: Kalendárium.
2: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafon.
3: Utrhnout, sklidit, očistit, připravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90 až do 9. června.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.
5: Paní žirafo, co vidíte?
6: Koukám, jeden lemur a houfy návštěvníků.
5: Tak rychle na místa.
7: Jízda začíná již tento víkend. Zoo Olomouc slaví 70. narozeniny.
8: Soutěže pro děti. Maraton komentovaných krmení od lemurů až po žirafy a také speciální podívaná u žraloků, netopírů a hrabáčů.
7: Prostě spousta zábavy a možná i malé zvířecí překvapení.
8: Na oslavě 70. narozenin Zoo Olomouc již tento víkend nesmíte chybět.
7: Zoo.olomouc.cz
9: Hledáš dobrou práci u Prostějova? Přidej se k Nevě, ryze české rodinné firmě. Vyrábíme venkovní žaluzie pro celý svět. Do výroby hledáme operátory práškové lakovny. Ranní a odpolední směna. Průměrná mzda na pozici 38 tisíc. Koukni na život v Nevě.cz a přijď se k nám podívat.
10: Moravské divadelní léto od 14. do 26. června letos nově v letním kině Olomouc. Divadlo v srdci města. Příběhy, které vás pohltí a chvíle, na které se nezapomíná. Sluha dvou pánů, Noc na Karlštejně, koncert Moravské filharmonie s Jiřím Kornem a Evou Burešovou nebo také Pražské divadlo Kalich. Lístky koupíte na webu moravskedivadelniléto.cz nebo v pokladně divadla. Jeviště nekončí oponou, ale noční oblohou.
11: Ve Skontu pro vás nyní máme slevu 35% na nábytek. Až do pondělí u nás nakoupíte nábytek o 35% levněji. Platí i v e-shopu a na skonto.cz. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
12: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden mrož, zmrzlina jahodová s tvarohem za 13,90. Nescafé Gold, instantní káva, různé druhy za 177,90. A Velvet, toaletní papír, 9 rolí za 54,90. Až do 9. června. Kaufland.
13: Uničovské kulturní léto vám veze rokové pecky. V pátek 12. června se v Uničově rozezní kytary naplno. Proteus, Komunál a Doga v městském parku od 17.30. Tvrdá muzika, letní vibe. Kulturní léto v Uničově jede dál. Předprodej a další info na mkz.uničov.cz.
14: Horko se blíží. Buďte připraveni s klimatizací od Elektro Olomouc. Zajistíme profesionální návrh, montáž i servis. Užijte si léto v chládku a zimu v teple s klimatizací od Elektro Olomouc. Více info na elektroolomouc.cz.
15: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 69,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml v ceně 13,27 při koupi 3 kusů. Lidl, to se vyplatí.

Rádio Hana Skyrock. Největší výběr rockových hitů na jednom místě. Bezkonkurenčně nejširší playlist rockových pecek v éteru. Minimum opakování a maximum důrazu na kvalitu. To je playlist na Skyrocku. Každou hodinu, každý den, non-stop. Skyrock.

Olomoucko, Rýmařovsko i Bruntálsko. Přejeme dobrý den a díky, že i tady ladíte Rádio Haná Skyrock. Nejlepší rokový výběr pokračuje. A kde nás posloucháte teď vy? Skyrock.

0: nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
1: Tondo, ahoj, dobrý den.
2: Ahoj, Luky, zdravím tebe i posluchače.
1: Rádiový astrolog Tonda Baudyš v pondělí 1. června vysílá s námi. Jaký je tento týden podle hvězd?
2: Je ten týden takový jako pravidelný, zodpovědný, ordinérní, trochu bez fantazie, ale já jinak jako dítě českých inženýrů mám rád, když světla svítí a stěra český raj, víš?
1: Tento týden klasika, nic extra výrazného, ale přeci jenom, co by nás mělo naplňovat blahem?
2: Tak je to víkend, protože tam se Venuše přibližuje k Jupiteru.
1: Co to vytváří?
2: Ono to vytváří pocit štěstí v domovech, je to ve znamení raka, ta konjunkce. A i lidem je dobře spolu, víš, jakože rodiče, děti, muži, ženy. Tím pádem ta sobota, neděle, to je krása.
1: Týden normálka, pohoda, o víkendu budou rodiny držet spolu, třeba nás budou děti poslouchat hned na slovo, ale známe to. A kde je podle hvězd tento týden takové slabé místo? Achillova pata, na co si dát pozor?
2: Středa a čtvrtek, kde je prostor pro různý nedorozumění, přehlédnutí, takový ty šlápnutí vedle, jdeš tam, je tam zavřeno, pošleš mail, ale na špatnou adresu. Z toho hlediska je dobrý tam určitou jako opatrnost, obezřetnost držet.
1: Ve středu a ve čtvrtek bacha na den blbec, ale buďte v pohodě, zvládnem to. Astro vzkazy na našem rádiu a Tonda Baudyš. Každé pondělí děkujeme za tvůj hvězdný čas.
2: Děkuju, zdravím tebe i posluchače.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Skyrock.
3: Toužíte po svobodě na cestách? U Himer Moravia vám půjčíme nové či zánovní obytné vozy a karavany pro 2 až 5 osob. Ideální na dovolenou, víkend i spontánní road trip. Rezervace jednoduše online na himer-moravia.cz. Bude nám ctí stát se vaším parťákem na cestách.
4: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
5: Ať už se vydáte na cesty kamkoliv, cestování ve vozech Subaru vás nadchne. Vydejte se na nové cesty s námi. Trendcar. www.trendcar.cz.
6: Na luskni.cz to jede. Vyber si koloběžku, mobil, příslušenství nebo spotřebiče.
7: Objednej a už to letí. Luskni.cz.
8: Přijďte oslavit svátky města Olomouce v pátek 5. a v sobotu 6. června. Přidejte se do historického průvodu, zatančete si pod hvězdnou oblohou, užijte si zábavný program pro celou rodinu i večerní open air koncert. Více na svátkyměsta.olomouc.eu.
9: To snad ne, já se na to vys***u. A Kuťka je zase fuč.
10: Tak jdi už konečně do Milwaukee. Jejich apka tí najde a navíc pohlídá její výkon.
9: Si děláš kozy. A kde to Milwaukee mají?
10: Ve Šternberku, v prodejně nářadí Todd Group na Jívavské. Samej profi Verzeig. Víš co, mrkni rovnou na náradidoruky.cz.
11: Lesnická škola v Hranicích slaví 130 let. Tuto sobotu v areálu školy vypuknou oslavy a máte se na co těšit. Vystoupení kapel, ukázky vábení, živá zvířata, malování na obličej a spousta dalších aktivit. Tak se za námi tuto sobotu stavte na oslavu 130 let lesnické školy v Hranicích.
12: Vaše firma má svůj příběh. Proč ho nenechat slyšet všem? Podcastem u George Vision ho můžete vyprávět jednoduše a profesionálně. Podcast vzdělává vaše zákazníky, posiluje povědomí o značce a dává vám obsah na sociální sítě. Vy mluvíte? George Vision se postará o zbytek. Zjistěte víc na georgevision.cz.
13: Nyní s mimořádnou slevou 50% již od 3600 korun v rámci Podcast Week. Více na georgevision.cz.
14: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. vpo.cz.
15: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A slunečnicový olej Gustona, litr s apkou za 29,90. Albert, dle srovnání k 27.5.
16: Právě jste naladili Radio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, Mexická vlna.
17: Tohle bude dlouhá noc.
16: Fortuna. Dostane tě do hry.
18: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.

0: Další rocková hodina je za námi. A Skyrock vám i po deváté zahraje přesně tak, jak to máte rádi.
1: Skyrock.
0: Teď zprávy, počasí a doprava.
1: Skyrock.
0: Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Právě teď a pro vás zprávy. Pojďme na to. Řidiči, pamatujte na bezpečnou jízdu po Olomouci. Dnes to budou hlídat strážníci. Městská policie Olomouc hlásí, že bude na čtyřech ulicích měřit dodržování povolené rychlosti. A to na ulicích Sokolovská, Jablonského, Gagarinova a Dvorského.
0: Místní rádio, místní zprávy.
2: Nový most budeme mít na třídě 1. máje v Hranicích. Místo starého, ten je ode dneška uzavřený pro dopravu a dojde k jeho demolici. Doprava zatím povede po objížďce a pěší ještě mohou chodit po mostě. Pak tu budou mít prozatímní lávku. V prosinci má být uveden do předčasného užívání nový most, informuje o tom hranická radnice. Lebka svaté Zdislavy je zpět na svém místě. Přes 16 hodin trvalo restaurátorům vyprostit relikvii z betonu, do kterého ji zalil zloděj. Ten lebku ukradl z baziliky v Jablonem na Liberecku v půlce května. Zalitou v betonu ji chtěl hodit do řeky, zabránila mu v tom policie. Uplynulou sobotu restaurátoři předali očištěnou lebku svaté Zdislavy zpět církvi. A jak ji zachránili?
3: Předali nám hmotu betonu a dali nám k dispozici CT s ním.

0: o víkendu přehráli druholigové týmy, které se pokoušely o postup. Baník přemohl 5-0 Táborsko, Slovácko vyhrálo 3-0 nad Artisem Brno.
1: Na Iron Maiden tě 14. června dostane Skyrock zdarma. Poslouchej Skyrock, vychytej v playlistu Iron Maiden, napiš na studio@radiohana.cz, že hrají a jsi ve hře o vstupenky na Iron Maiden 14. června v Hradci Králové zdarma. Počasí.
2: Super, dnes zaprší, nemusím zalévat záhonky, tohle si říkají zahrádkáři a mají pravdu. Víme, jak bude dnes oblačno anebo zataženo, deštivo 18 až 21 stupňů. Zítra polojasno anebo oblačno 22 až 25. Ve středu opětovné ochlazení na 17 až 19, polovina pracovního týdne pod mrakem s deštěm. Čtvrteční a páteční teploty předběžně kolem 22 a polojasno nebo oblačno.
1: Doprava.
2: Policie v Olomouci, taky na dálnici mezi Olomoucí a Mohelnicí. Víme, jak se jezdí tady. Policejní majáčky na nás teď při kontrolách mohou zablikat v Olomouci, na Brněnské, na Férstrovce a také u Černovířského mostu. Je to výpadovka na Chomoutov a pozadu nezůstává ani dálniční policie, kterou jsme zahlédli na 245. kilometru dálnice z Olomouce na Mohelnici u Mladče. Moravské cesty dobře známe, ranní dopravu co 30 minut máme.
1: Radio Hana, okruh Skyrock.

0: Paní žirafo, co vidíte?
1: Koukám, jeden lemur a houfy návštěvníků.
0: Tak rychle na místa.
1: Jízda začíná již tento víkend. Zoo Olomouc slaví 70. narozeniny.
0: Soutěže pro děti. Maraton komentovaných krmení od lemurů až po žirafy a také speciální podívaná u žraloků, netopírů a hrabáčů.
1: Prostě spousta zábavy a možná i malé zvířecí překvapení.
0: Na oslavě 70. narozenin Zoo Olomouc již tento víkend nesmíte chybět.
1: zoo.olomouc.cz
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
5: Olomoucký kraj pro vás připravuje cyklový lety bez námahy. Více nám o nich prozradí náměstek hejtmana Olomouckého kraje Svatopluk Binder.
6: Zdravím všechny posluchače. Cyklový let bez námahy, i to umíme. Běďte s naším cyklovozíkem až pro 20 kol na Konicko, Hranicko i do Jeseníku. Jezdíme celé léto každý víkend z Olomoucké tržnice i autobusáku. Více info naleznete na ok.turism.cz v sekci cykloturistika. Těšíme se na vás.
5: Říká náměstek hejtmana Olomouckého kraje Svatopluk Binder. Děkujeme.
7: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden choduraš pekáček s uzenou slaninou 100 gramů za 13,90. Vodňanské kuře, smažené kuřecí hranolky se sýrem nebo popcorn za 129,90 a Olma, Florian nebo Míša mléčný nápoj za 16,90 až do 9. června. Kaufland.
8: Ve Skontu pro vás nyní máme slevu 35% na nábytek. Až do pondělí u nás nakoupíte nábytek o 35% levněji. Platí i v e-shopu a na skonto.cz. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
9: Láska je láska. Výjimečný koncert v srdci přírody. Areál Kamínka v Roštíně u Kroměříže. Koncert Lucie Bílé s kapelou Petra Maláska. Pátek 12. června od 19 hodin. Otevření areálu již ve 4 odpoledne. Vstupenky v síti SMS Ticket nebo na webu kamínka.cz. Přijďte si poslechnout Lucí Bílou na Kamínku.
10: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
11: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90 až do 9. června.
12: Čerstvé jako z Kauflandu.
13: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
14: Aha.
13: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
14: A co SSB?
13: SSB? Co je SSB?
14: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
13: A to je nějaká nová investice?
14: To je stavební spoření od Buřinky.
13: Aha, a kde se to dá stáhnout?
14: No normálně v Georgii.
15: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
16: Fichtl Fest Horka je tady. Přijďte na výjížďku historických motocyklů Java, Pionýr, Babetta a Mopedu Stadion, nebo se jen tak podívat. Je připraveno bohaté občerstvení, zábava pro děti, soutěž v hodu motorem a spousta dalšího. Tuto sobotu od 13 hodin v hasičském areálu Doli v Horce nad Moravou. Více na Facebooku Fichtl Gang Horka.
17: Skyrock.

0: máme pro vás všechno nejlepší.
1: Tři programy na více než 30 výkonných vysílačích.
0: Největší hity 80. a 90. let.
1: Plus ověřené novinky hraje vaše číslo jedna.
0: Rádio Haná. Pro rockové fanoušky je tu program Rádio Haná Skyrock s nejlepším melodickým rockem a raritními rockovými špeky, které jinde neuslyšíte.
2: Současné energické taneční muziky je tu naše nové Radio Metropole Olomouc.
1: Tři programy na více než 30 vysílačích nebo kdekoliv online na radiohana.cz.
0: To je Radio Haná,
1: Skyrock
0: a Metropole. Máme pro vás všechno nejlepší.

0: pořádné ruční nářadí, motorové pily, sekačky, zahradní traktory, robotické sekačky a veškerý servis vám poskytne Interforst v Prostějově na Brněnské ulici.
1: Interforst, to je profi nářadí Stihl, Alco, Bosch, Metabo, Kärcher. Interforst, již 25 let s vámi. Děkujeme za přízeň. Interforst.cz.
2: Metr čtvereční reality aktuálně. Byty Litovel Severní hlásí posledních 17 bytů na prodej. Už neváhejte. bytylitovel.cz.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Jak byste si užili dovolenou za 100 tisíc? Už dnes losujeme ve Sportce posledních 400 výherců dovolené za 100 tisíc korun. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře. Sportka od Olvinu.
6: Ať už se vydáte na cesty kamkoliv, cestování ve vozech Suzuki vás nadchne. Vydejte se na nové cesty s námi. Trendcar. www.trendcar.cz.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 69,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml v ceně 13,27 při koupi 3 kusů. Lidl, to se vyplatí.
8: Renault Symbios, kompaktní rodinný vůz. Systém Open Air Link s integrovanými službami Google a více než 100 aplikacemi. Panoramatická střecha Solar Bay a zavazadlový prostor o objemu až 708 litrů. Skladové vozy již od 499 tisíc korun s financováním Restart. Dostupné v benzinové a hybridní motorizaci.
9: Autokubíček, vždy něco navíc. Autokubíček v Šumperku a Olomouci. Autokubíček.cz.
10: Artbeat.cz. Festival, který v Olomouci ještě nebyl. Industriální prostor BOV. Sochy Honzy Dostála. Světla a do toho pořádný rokovej nářez z horký žeslíže. Industriální areál, umění i živá energie. K tomu VIP zóna, delikátní gastro, program pro děti a festival, který v Olomouci ještě nebyl. Hlavní host, horký žeslíže. Artbeat, 18. června. Industriální prostor BOV na ulici Gmrazírna v Olomouci. www.artbeat.cz.
11: Kalhoty ukazují víc, než chcete? Batoh to vzdal? Kabelka stávkuje? Ještě není nic ztraceno. V galanterii Bivoj Kolář koupíte přesky, zapínání, popruhy, karabiny i záplaty na děravé kalhoty. Vraťte svým oblíbeným věcem druhý život. U Bivoje všechno je. Prodejny v Olomouci, Prostějově a ve Šternberku.
12: Ve Skontu pro vás nyní máme slevu 35% na nábytek. Až do pondělí u nás nakoupíte nábytek o 35% levněji. Platí i v e-shopu a na skonto.cz. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
13: 14. ročníku festivalu Roková horka tentokrát požehná sám vládce temnoty. 6.6.2026 se o tvou duši budou ucházet skupiny Futurum s Romanem Dragounem, Hudba Praha, AC/DC, Bon Scott Memorial Band, Rustyhead, Metallica z Polska, Osmosis a Vítkovo kvarteto.
14: Ahoj kamarádi, tady Jirka Růžek z Vítkova kvarteta. Moc se na vás těšíme na Rokové horce.
13: Roková horka CZ 6. června v Horce nad Moravou. Vstupenky na SMS Ticket.

0: Pěkné rokové dopoledne. Ladíte Skyrock, který vás bude bavit i po 10. hodině.
1: Skyrock.
0: Teď vysíláme zprávy.

0: Místní zprávy.
1: 17 let vězení vyřkl olomoucký krajský soud nad 19-letým Martinem Vítkem za loňskou vraždu muže v Dlouhé Loučce na Olomoucku. Mladík muže bodl kuchyňským nožem do krku po předchozích neshodách. Čin připravoval.
2: Zvláštní na tomto případě bylo asi to, že skutečně pachatel se dopustil toho jednání v podstatě kvůli banální příčině. Přijel, že zkusil nachystat, připravil, bodl toho poškozeného. V podstatě, kdyby mu ten nůž nevytáhl, aby ho vrátil zpátky domů, tak možná ten poškozený přežil.
1: Doplnil žalobce Karel Studený. Mladík u soudu vinu přiznal, ale činu nelitoval. Rozsudek je pravomocný. Martinu Vítkovi hrozilo až 20 let vězení. Polehčující okolností k nižšímu trestu bylo prohlášení viny a jeho věk.
0: Vysíláme aktuální zprávy.
1: Dočasné omezení služeb pro klienty banky Creditas ta oznámila, že v sobotu od 2 hodin ráno do 11 dopoledne nebude fungovat její internetové bankovnictví a mobilní aplikace. Jde o plánovanou odstávku.
0: Sport.
1: Předposlední zápas závěrečné fáze kvalifikace na mistrovství světa dnes odehrají české fotbalistky. V Praze na Žižkově vyzvou hráčky Albánie. České reprezentantky se pokusí prodloužit šňůru 4 utkání bez porážky. Výkop zápasu je v 17:30.
3: Facebook Skyrocku. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádia Hana Skyrock. Připojte se, lajkujte, sdílejte.
0: Počasí.
4: Jaké počasí bude ode dneška až do neděle? My to víme, zaměříme se na to spolu právě teď. První polovina dneška má být zatažená a dešťová. Odpoledne a podvečer má potom srážek i mraků ubývat. Páteční teploty 16 až 20 stupňů Celsia. V sobotu zpočátku slunečno, později odpoledne více oblačnosti a místy přehaňky. Sobotní teploty 23 až 26 stupňů Celsia a tyto teploty jsou v plánu také na neděli. Právě neděle má být ráno a dopoledne jasná anebo polojasná, odpoledne a večer polojasná až oblačná.
0: Doprava.
4: Policie na Olomoucku a na Šternbergsku žijeme závody Ekce Homo. Víme, jak se jezdí tady. Policie je na 290 km dálnice z Lipníku na Olomouc u velkého újezdu. Také hlídají v Olomouci na Šternberské. A kvůli závodům Ekce Homo ve Šternberku platí až do neděle rozsáhlé uzavírky a omezení provozu. Neprojedeme centrem a tratí závodu. Využíváme proto značené objízdné trasy a bezplatné záchytné parkoviště u Excalibur Army. Odsud jezdí autobusy zdarma. Objížďky pro transitní dopravu jsou dobře vyznačené přechodným značením. Myslete na to.
5: Pěkný den na cestách vám přeje společnost Autorolný.
6: Autorizovaný prodej a servis vozů Fiat a Fiat Profesionál. www.autorolný.cz.
0: Rádio Hana.
7: Okruh.
0: Skyrock.

0: Hlasování o cenách Olomouckého kraje za přínos v oblasti cestovního ruchu je tady. Více nám prozradí náměstek hejtmana Olomouckého kraje, pan Svatopluk Binder.
1: Zdravím všechny posluchače. Od 1. června pro vás spouštíme hlasování o cenách cestovního ruchu. Proto neváhejte a hlasujte na našich webovkách www.ceny.cz, kde naleznete všechny nominované ucházející se o váš hlas. Kdo se stane vítězem a odnese si tuto prestižní cenu za rok 2026, rozhodujete totiž jen a jen vy.
0: Všechny informace najdete na webu cenykraje.cz.

0: Hledáte perfektní brýle na léto? V optice Fielmann pořídíte sluneční brýle od 300 korun a dioptrické sluneční již od 690 korun. Navštivte naše pobočky nebo nakupujte na fielmann.cz.
1: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
2: Kapela Piráti 44 se po delší pauze vrací na palubu se Zbrusunovým albem 101. Album vyjde na vinylu, CD a digitálně. Info o zvýhodněném předprodeji alba 101 najdeš na www.pirati44.cz.
3: Hledáš dobrou práci u Prostějova? Přidej se k Nevě, ryze české rodinné firmě. Vyrábíme venkovní žaluzie pro celý svět. Do výroby hledáme operátory práškové lakovny. Ranní a odpolední směna. Průměrná mzda na pozici 38 tisíc. Koukni na život v Nevě.cz a přijď se k nám podívat.
4: Zajímá vás, jak by vypadal váš život s elektromobilem? Zapůjčte si jeden z našich elektrických modelů Škoda Enyaq nebo Škoda Elroq a vyzkoušejte si je na víkend, týden nebo klidně 14 dní. Škoda Explore. Vaše cesta k elektromobilitě.
5: Porsche Olomouc Horní Lán. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. Porsche-olomouc.cz.
6: Léto volá. Voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
7: Krajská výstava psů Florinka již tento víkend na výstavišti Flora Olomouc. Uvidíte přes 1,5 tisíce psích šampionů všech možných ras. Pro děti navíc dětský den, hry a kvízy, dílnička, kejklíř, divadlo a sokolníci zdravci. Výstava psů Florinka tento víkend v areálu výstaviště Flora Olomouc.
8: Ve Skontu pro vás nyní máme slevu 35% na nábytek. Až do pondělí u nás nakoupíte nábytek o 35% levněji. Platí i v e-shopu a na skonto.cz. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
9: Skyrock. Posloucháte Skyrock.

0: Johana Skyrock. Skyrock.
1: Zprávy rychle, stručně a spolehlivě.
2: Infoservis vysíláme na Skyrocku během dne každou celou.
1: A tak s námi vždy víte, co se děje v Olomouckém kraji, v Česku i ve světě. A vždy přidáme i sportovní aktuality.
2: Zprávy na Skyrocku hned po celé.
1: Tak nás laďte dál.

0: Kolem nás se pořád něco děje a teď si přiblížíme další akci dneška anebo tohoto víkendu. Olomoucká zoo na Kopečku si připomíná významné jubileum 70 let od svého slavnostního otevření. Slavíme teď o víkendu 6. a 7. budou komentovaná krmení, stanoviště pro děti i řada historických zajímavostí. V Olomouci o víkendu svátky písní a taky svátky města. Komentované prohlídky, jarmark, písková socha Mozarta. V sobotu večer bude na Horním náměstí open air koncert s hvězdami severu. Bude to parádní. Zazní známé songy ze severu od ABBY, Roxette a Nightwish. A je tady i Fichtelfest 2026. V sobotu se schází majitelé a fanoušci malých motocyklů Java 50 Pionýr a Babeta. Další ročník recesního závodu na Fichtlech se jede tradičně v Horce nad Moravou. Start je od 13 hodin. A ve Velkých Losinách na Šumpersku se chystáme na zahájení lázeňské sezony a tradiční probouzení pramenů. V neděli 7. nás čeká symbolické žehnání pramene, jarmark, hudba, doprovodné aktivity pro děti i pro dospělé. Zkrátka příjemná lázeňská atmoška pro celou rodinu. Tuto neděli ve Velkých Losinách na Šumpersku probouzení pramenů.
1: S námi máte každý den nejlepší přehled o akcích v našem okolí. Skyrock. Jsme partneři nejlepších akcí v regionu.
2: Akce zábava. Tisk, online a rádia. Získejte maximum pro svou propagaci. Tipy, kam vyrazit, vám přináší Akce zábava, tištěný měsíčník pro Olomouc. Nové číslo je právě venku. Pro vaši akci nebo inzerci nás kontaktujte redakce@akcezabava.cz.
3: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90 až do 9. června.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.
5: Ať už se vydáte na cesty kamkoliv, cestování ve vozech Honda vás nadchne. Vydejte se na nové cesty s námi. Trendcar. www.trendcar.cz.
6: Olomoucký kraj opět připravuje populární seniorské cestování. Více nám prozradí náměstek Olomouckého kraje pan Svatopluk Binder.
7: Milé cestovatelky a cestovatele, letos pro vás máme velkou novinku. Mimo tradiční destinace, jako jsou Lázně Jeseník, Zámek Tovačov či Dlouhé Stráně, se vydáme do Ostravy a Bruntálu. A nejen tam, pojedeme dokonce i za hranice naší republiky, do Slovenské Skalice a Trnavy. Tak neváhejte a pojďte si užít výlety s námi.
6: Více informací, včetně rezervace výletů, najdete na webu seniorskecestovani.cz.
8: Vaše firma má svůj příběh. Proč ho nenechat slyšet všem? Podcastem u George Vision ho můžete vyprávět jednoduše a profesionálně. Podcast vzdělává vaše zákazníky, posiluje povědomí o značce a dává vám obsah na sociální sítě. Vy mluvíte? George Vision se postará o zbytek. Zjistěte víc na georgevision.cz.
9: Nyní s mimořádnou slevou 50% již od 3600 korun v rámci Podcast Week. Více na georgevision.cz.
10: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. vpo.cz.
11: Paní žirafo, co vidíte?
12: Koukám, jeden lemur a houfy návštěvníků. Tak rychle na místa.
13: Jízda začíná již tento víkend. Zoo Olomouc slaví 70. narozeniny.
14: Soutěže pro děti, maraton komentovaných krmení od lemurů až po žirafy a také speciální podívaná u žraloků, netopírů a hrabáčů.
13: Prostě spousta zábavy a možná i malé zvířecí překvapení.
14: Na oslavě 70. narozenin Zoo Olomouc již tento víkend nesmíte chybět.
13: Zoo.olomouc.cz.
15: A teď pozor! Extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června u všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
16: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
17: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
18: Jak byste si užili dovolenou za 100 tisíc? Už dnes losujeme ve Sportce posledních 400 výherců dovolené za 100 tisíc korun. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře. Sportka od Olvinu.
19: Posloucháte Skyrock.
20: Skyrock.

0: Posloucháte Dopolední Skyrock. Další rockovou muziku pro vás máme i po 11. hodině. Skyrock. Co se děje v našem regionu? Jaké bude počasí? Zesilte si zprávy. Jsme Skyrock. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Jdeme na zprávy. Na MOL opilí řidiči nám jezdí po dálnici v regionu. Policie oznámila, že ve středu zastavila opilého 38-letého řidiče na D46 u Olomouce Slavonína. Měl 3 promile alkoholu v dechu. Na místě přišel o řidičák a hrozí mu i rok ve vězení. Srážka náklaďáku a vlaku u Prostějova. Dnes pár minut po 9. hodině došlo na železniční přejezdu bez závor na trati Kostelec na Hané Prostějov ke srážce osobního vlaku a nákladního auta. Vlak vykolejil, několik lidí se zranilo.
2: Při nehodě došlo ke zranění několika osob. Komunikace na obec Mržice je v tuto chvíli uzavřená. Dechové zkoušky u řidiče kamionu i strojvedoucího byly negativní. V současné době probíhá šetření na místě a zjišťujeme okolnosti, za jaké k nehodě došlo.
1: Popisuje situaci za policii Miluše Zajícová. Novou pamětní deskou připomíná slavného rodáka město Kroměříž. Radní odhalili pamětní desku dramatika a scénáristy Miloše Macourka, který stál u seriálu Arabella nebo u filmu Dívka na koštěti či Čtyři vraždy stačí drahoušku. První trvalá připomínka Miloše Macourka je na domě v ulici Malý Val, kde se v roce 1926 narodil. V průměru 2 z 5 lidí v Česku ve věku 30 až 79 let trpí vysokým tlakem. Je to asi 2,5 milionu osob. Podle Státního zdravotního ústavu nemocných přibývá. Měli bychom se více hýbat. Vysoký tlak podle lékařů přichází hlavně kvůli nedostatku pohybu a nezdravému životnímu stylu. Mluví v současnosti o takzvané generaci 50 metrů, která dál běžně po svých nechodí, píší o tom Novinky.cz. Sport. Druhé vítězství si připsali české volejbalistky v Lize národů. Dnes přemohli Belgii hladce 3-0 na sety. Výsledek je důležitý i pro nasazení pro olympijské hry. V Lize národů ještě Češky čeká střet s Thajskem.
0: Na Iron Maiden tě 14. června dostane Skyrock zdarma. Poslouchej Skyrock, vychytej v playlistu Iron Maiden.

0: Olomouci pozor, ať nedostanete pokutu. Policejní hlídka aktuálně číhá na Velkomoravské a taky na ulici Havlíčkova. Pozor si dejte také nehody. Jednu nám aktuálně hlásíte z Kostelce na Hané. Na železničním přejezdu je tady srážka vlaku s nákladňákem.
1: Rádio Hana. Okruh. Skyrock.

0: Kalendárium na Skyroku.
1: Vybíráme pro vás perličky z historie.
2: Hezký 5. červen na Skyroku. Na úvod si dáme dvě cestovatelské perličky. Že dnes běžně za hezkých dnů vydáme horkovzdušné balóny na obloze, nám připadá běžné. Kde to ale začalo? 5. června 1783 se koná první veřejné vystoupení bratrů Montgolfierových. Při něm vypouštějí papírovo-plátěný balón naplněný horkým vzduchem nad francouzské město Annonay na celých 10 minut do výšky 1830 metrů. Že i ženy za to umějí pořádně vzít, dokazuje australská jachtařka Kay Cottyová. 5. června 1988 dokončuje svou plavbu kolem světa na jachtě bez cizí pomoci. My vplouváme do hudebních dějin. 5. června 1952 se poprvé rozmachuje rukama a nohama bubeník heavy metalové ikony Iron Maiden Nico McBrain. Ke skupině se přidává v 83. na albu Peace of Mind. S ní dobývá slávu i na bubenickém poli, kdy se v nejrůznějších žebříčcích umisťuje na vysokých pozicích. Poslední zastávku si dáme s Rolling Stones. Ti 5. června 1964 zahajují své první americké turné. Už teď máme další rokový výběr z dějin. Nenechte si ho ujít na Skyroku.
0: Skyrock kalendáriu. Vybíráme pro vás to nejzajímavější z historie. Skyrock.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Ahoj. Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
6: Ve Skontu pro vás nyní máme slevu 35% na nábytek. Až do pondělí u nás nakoupíte nábytek o 35% levněji. Platí i v e-shopu a na skonto.cz. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
7: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
8: Tisíce růží v plném rozkvětu. Festival vyznání růžím v Olomouckém Rozáriu už 6. a 7. června. Letošní ročník s podtitulem Sběratelé růží nabídne art, beauty, pohybovou i prodejní zónu i bohatý doprovodný program. Přijďte si užít začátek léta a jedinečnou atmosféru mezi růžemi.
9: Už jsi slyšel o jezírkách Banat?
10: Jo, Banat, mají tam super jezírka. Navíc mají nejlepší granule v okolí, asi vždycky tak pochutnám.
9: A víš co, mají i vlastní e-shop, rychlý nákup, skvělý sortiment a ty ceny.
10: To zní dobře, úplně mě to zahřálo u ploutve. Jezírka Banat je největší specializovaná prodejna a e-shop zahradních jezírek.
9: Jsme tu pro vás již 20 let.
10: Jezírka Banat.cz.
11: Uničovské kulturní léto zahajuje ve velkém. Ve čtvrtek 11. června v Městském parku v Uničově Nesmrtelný olympik a legendární slovenská kapela No Name. Startujeme v 19 hodin. Uničovské kulturní léto je tady. Předprodej a další info na mkz.uničov.cz.
12: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
13: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
12: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
14: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden mrož, zmrzlina jahodová s tvarohem za 13,90. Nescafé Gold, instantní káva, různé druhy za 177,90 a Velvet, toaletní papír, 9 rolí za 54,90. Až do 9. června. Kaufland. Láska
15: je láska. Výjimečný koncert v srdci přírody. Areál Kamínka v Roštíně u Kroměříže. Koncert Lucie Bílé s kapelou Petra Maláska. Pátek 12. června od 19 hodin. Otevření areálu již ve 4 odpoledne. Vstupenky v síti SMS Ticket nebo na webu kamínka.cz. Přijďte si poslechnout Lucí Bílou na Kamínku.
16: Skyrock.

0: Rádio Hana, Skyrock. Skyrock.
1: To jsou nejen výkonné vysílače na střední Moravě, ale také online poslech kdekoliv mimo náš FM signál.
2: www.skyrock.cz. Nalaďte si nás doma, v práci nebo v autě.
1: Přejeme stále dobrý den. Skyrock.

0: Ať už se vydáte na cesty kamkoliv, cestování ve vozech Mitsubishi vás natchne. Vydejte se na nové cesty s námi. Trendcar. www.trendcar.cz.
1: Naučte své děti milovat vodu. Vodníček Olomouc otevírá prázdninovou plaveckou školičku pro děti od 3 do 5 let. Děti čeká týden plný plavání, her a nových kamarádů od rána až do odpoledne. Oběd i pitný režim zajištěn. Zápis online právě teď na vodníčekolomouc.cz. Pozor, počet míst je omezený.
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Na luskni.cz to jede. Vyber si koloběžku, mobil, příslušenství nebo spotřebiče.
5: Objednej a už to letí. Luskni.cz.
6: Zveme vás na jedinečnou akci Probouzení pramenů, která se uskuteční už tuto neděli na náměstí ve Velkých Losinách. Čeká vás bohatý program s žehnáním pramene, autorským čtením, tanečními vystoupeními a koncerty. Oslavte s námi žehnání pramenů a užijte si tuto neděli den plný zábavy a relaxace.
7: To snad ne, já se na to vysku. A Kučka je zase fuč.
8: Tak jdi už konečně do Milwaukee. Jejich apka ti najde a navíc pohlídá její výkon.
7: Si děláš kozy. A kde to Milwaukee mají?
8: Ve Šternberku, v prodejně nářadí Todd Group na Jívavské. Samej profi Verzeig. Víš co, mrkni rovnou na náradi do ruky.cz.
9: Lesnická škola v Hranicích slaví 130 let. Tuto sobotu v areálu školy vypuknou oslavy a máte se na co těšit. Vystoupení kapel, ukázky vábení, živá zvířata, malování na obličej a spousta dalších aktivit. Tak se za námi tuto sobotu stavte na oslavu 130 let lesnické školy v Hranicích.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 69,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml v ceně 13,27 při koupi 3 kusů. Lidl, to se vyplatí.
11: Artbeat.cz. Festival, který v Olomouci ještě nebyl. Industriální prostor BOV. Sochy Honzy Dostála. Světla a do toho pořádný rokovej nářez z horký žeslíže. Industriální areál, umění i živá energie. K tomu VIP zóna, delikátní gastro, program pro děti a festival, který v Olomouci ještě nebyl. Hlavní host, horký žeslíže. Artbeat, 18. června. Industriální prostor BOV na ulici Gmrazírna v Olomouci. www.artbeat.cz.
12: Horko se blíží. Buďte připraveni s klimatizací od Elektro Olomouc. Zajistíme profesionální návrh, montáž i servis. Užijte si léto v chládku a zimu v teple s klimatizací od Elektro Olomouc. Více info na elektroolomouc.cz.

0: Dobré poledne. Jsme rádi, že ladíte Skyrock. Připravené jsou další zprávy a po 12. hodině u oběda naservírujeme ten nejlepší rockový výběr. Skyrock. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Vítejte u dalších zpráv. Důležitá dopravní modernizace v Olomouci. Na přelomu června a července začne přestavba křižovatky ulic Pražská a Ehrenburgova. Budou tu nové semafory, přechody, chodníky a cyklostezky. Práce potrvá asi 80 dní. 8 lidí se zranilo při srážce osobního vlaku s kamionem na přejezdu u Prostějova v pátek dopoledne. Sanitky je s oděrkami a zhmožděninami převezly do nemocnic v Olomouci a Prostějově. Vlak narazil do návěsu kamionu a vykolejil. Nehoda se stala mezi Prostějovem a Kostelcem na Hané. Na místě zasahovalo několik sanitek i dva vrtulníky. Celkem záchranáři pomohli 27 účastníkům nehody. Provoz na trati je nyní zastaven, funguje tu ale náhradní autobusová doprava. Za důležitou stavbu považuje ředitelství silnic a dálnic plánovaný obchvat Zábřeha. Pokračuje v jeho přípravě. Nyní se ředitelství silnic a dálnic věnuje majetkoprávnímu vypořádání a má vykoupeno asi 70% pozemků v trase a požádalo o stavební povolení. Sport. Úprava seznamu týmů na mistrovství světa v hokeji v Německu v příštím roce. Pořadatelská země využila možnost změny a přesunula se ze skupiny B do skupiny A. Česko si tak ve skupině B zahraje místo s Německem se Slovenskem. Dalšími soupeři v základní části pro český národák budou Kanada, Spojené státy, Dánsko, Norsko, Kazachstán a Maďarsko.
0: Na Iron Maiden tě 14. června dostane Skyrock zdarma. Poslouchej Skyrock. Vychytej v playlistu Iron Maiden. Napiš na studio@radiohana.cz, že hrají asi ve hře o vstupenky na Iron Maiden 14. června v Hradci Králové zdarma. Počasí.
2: I když to tak zatím nevypadá, během odpoledne čekáme polojasnou oblohu a teploty.

0: Jákem, a to na železničním přejezdu mezi Kostolcem na Hané a Prostějovem. Pozor také v obci na Pojedla v ulici Nádražní a nebo v Březové nad Svitavou v ulici Brněnská. I tady nám hlásíte policejní hlídky.
1: Pěkný den na cestách vám přeje firma Autorolný.
2: Autorizovaný servis a prodej náhradních dílů značky Jeep. www.autorolný.cz
3: Rádio Hana. Okruh. Skyrock.

0: Se Skyrockem makáme i odpočíváme. Se Skyrockem všechno děláme na 100%. A ještě nás čeká rozhodně plno skvělých hitů, tak určitě poslouchejte dál a užívejte si s námi ten nejlepší rockový výběr.
1: Skyrock. Na Šumpersku na 100 FM.

0: Paní žirafo, co vidíte?
1: Koukám, jeden lemur a houfy návštěvníků.
0: Tak rychle na místa.
1: Jízda začíná již tento víkend. Zoo Olomouc slaví 70. narozeniny.
0: Soutěže pro děti. Maraton komentovaných krmení od lemurů až po žirafy a také speciální podívaná u žraloků, netopírů a hrabáčů.
1: Prostě spousta zábavy a možná i malé zvířecí překvapení.
0: Na oslavě 70. narozenin Zoo Olomouc již tento víkend nesmíte chybět.
1: zoo.olomouc.cz
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Jak byste si užili dovolenou za 100 000? Už dnes losujeme ve Sportce posledních 400 výherců dovolené za 100 000 korun. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře. Sportka od Olvinu.
5: Krajská výstava psů Florinka již tento víkend na výstavišti Flora Olomouc. Uvidíte přes 1,5 tisíce psích šampionů všech možných ras. Pro děti navíc dětský den, hry a kvízy, dílnička, kejklíř, divadlo a sokolníci zdravci. Výstava psů Florinka tento víkend v areálu výstaviště Flora Olomouc.
6: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
7: Aha.
6: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
7: A co SSB?
6: SSB? Co je SSB?
7: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
6: A to je nějaká nová investice?
7: To je stavební spoření od Buřinky.
6: Aha, a kde se to dá stáhnout?
7: No normálně v Georgii.
8: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
9: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
10: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90 až do 9. června.
11: Čerstvé jako z Kauflandu.
12: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
13: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
12: A tak to bude drahé.
13: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
14: Rádio Hana Skyrock. Skyrock. Rockové hity během dne neopakujeme.
15: Máme největší hudební výběr rockových pecek v éteru.
14: Náš playlist sestavujeme s láskou k rockové muzice. Posloucháte Rádio Hana Skyrock. Děkujeme a přejeme dobrý den.

0: Skyrock kalendárium.
1: Máme pátek 5. června a svátek slaví skoro až královské jméno Dobroslav. Narozeniny má zpěvák a kytarista Vypsané fixy Michal Mareda alias Mardy, také Petr Lexa ze Slzy a paní zpěvačka Jitka Zelenková. Dnes je Světový den životního prostředí, Mezinárodní den ptačího zpěvu a na dnešek připadá i den horkovzdušných balónů. Tak ať vám závěr pracovního týdne letí lehce jako balón, zpívá jako slavík a hraje jako vaše páteční rádio. Je 5. června. Kalendárium.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 69,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml v ceně 13,27 při koupi 3 kusů. Lidl, to se vyplatí.
3: Toužíte po svobodě na cestách? U Himer Moravia vám půjčíme nové či zánovní obytné vozy a karavany pro 2 až 5 osob. Ideální na dovolenou, víkend i spontánní road trip. Rezervace jednoduše online na himer-moravia.cz. Bude nám ctí stát se vaším parťákem na cestách.
4: Pořádné ruční nářadí, motorové pily, sekačky, zahradní traktory, robotické sekačky a veškerý servis vám poskytne Interforst v Prostějově na Brněnské ulici.
5: Interforst, to je profi nářadí Stihl, Alco, Bosch, Metabo, Kärcher. Interforst, již 25 let s vámi. Děkujeme za přízeň. Interforst.cz.
6: Vaše firma má svůj příběh. Proč ho nenechat slyšet všem? Podcastem u George Vision ho můžete vyprávět jednoduše a profesionálně. Podcast vzdělává vaše zákazníky, posiluje povědomí o značce a dává vám obsah na sociální sítě. Vy mluvíte? George Vision se postará o zbytek. Zjistěte víc na georgevision.cz.
7: Nyní s mimořádnou slevou 50% již od 3600 korun v rámci Podcast Week. Více na georgevision.cz.
8: Renault Symbios, kompaktní rodinný vůz. Systém Open Air Link s integrovanými službami Google a více než 100 aplikacemi. Panoramatická střecha Solar Bay a zavazadlový prostor o objemu až 708 litrů. Skladové vozy již od 499 tisíc korun s financováním Restart. Dostupné v benzinové a hybridní motorizaci.
9: Autokubíček, vždy něco navíc. Autokubíček v Šumperku a Olomouci. Autokubíček.cz.
10: Kalhoty ukazují víc, než chcete? Batoh to vzdal? Kabelka stávkuje? Ještě není nic ztraceno. V galanterii Bivoj Kolář koupíte přesky, zapínání, popruhy, karabiny i záplaty na děravé kalhoty. Vraťte svým oblíbeným věcem druhý život. U Bivoje všechno je. Prodejny v Olomouci, Prostějově a ve Šternberku.

0: but there was plenty of everything.
1: Díky, že jste s námi. Také po 13. hodině laďte originální Skyrock s nejlepším rockovým výběrem. Skyrock. Teď vysíláme další zprávy z našeho regionu. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: A už tu máme pro vás další zprávy. Velký den pro město Olomouc. Dneškem začínají svátky města. Co všechno přinesou? Můžeme se těšit na historický průvod, koncerty, prohlídky a další okouzlující program.
3: Protože to budou krásné dva dny, plné hudby, historie, setkávání. Každopádně v pátek bych určitě dorazila na historický průvod k poctě patronky města svaté Pavlíny, který bude začínat v 6 a bude vycházet od Moravského divadla.
2: Přibližuje referentka oddělení organizace společenských akcí města Olomouce Anna Šmídková. Celý rozhovor s Annou Šmídkovou o programu a zajímavostech svátků města Olomouce si můžete poslechnout na webu podcasty.olomouc.eu a podrobný program najdete na webu svatkyměsta.olomouc.eu. Řidiči, za volant sedejme od počatí. Včera odpoledne v Přerově před Mostí bouralo auto. Řidičku přemohl mikrospánek, když jela v zatáčce po ulici Prostějovská. Co se stalo pak?
4: Řidička pokračovala rovně a vyjela vlevo mimo komunikaci, kde najela nejdříve do křoví v travnatém pásu lemujícím silnici. Poté narazila do 4 plastových popelnic a dále porazila plastový sloupek rozvodní telekomunikací. Lehce byly poškozeny také fasády dvou domů a okapový svod. Vozidlo nakonec zůstalo stát na chodníku. Při nehodě ke zranění osob nedošlo a dechová zkouška u řidičky byla negativní. Hmotná škoda byla předběžně odhadnuta na 100 000 korun.
2: Popisuje nehodu za policii komisařka Miluše Zajícová. Autobusové nádraží v Mohelnici se koncem června promění ve staveniště. Město ho z velké části rozebere a vyřeší problém se zatékáním do podzemních garáží. Práce potrvají do září. Autobusy budou jezdit z náhradních zastávek, informuje mohelnický zpravodaj. Sport. A ve sportu Moravskoslezská fotbalová liga. Zápas 31. kola spolu odehrají dva kluby z našeho regionu. Fotbalisté Hranic vyzvou na domácím trávníku Bčko olomoucké Sigmy. Utkání 15. a 6. týmu tabulky soutěže začne v 19 hodin.
5: Facebook Skyrocku. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádia Hana Skyrock. Připojte se, lajkujte, sdílejte. Počasí.
6: Před námi je vydařený víkend. Zítra čekáme slunečné počasí s teplotami kolem 24 stupňů a podobně bude i v neděli, kdy se rtuť teploměru dostane až k 25 stupňům Celsia. A dnešní zataženou oblohu a přehánky také později odpoledne a večer vystřídá sluníčko. Dnešní teploty ale stoupají maximálně na 19 stupňů, což je nic oproti rekordu z roku 1982, kdy jsme 5. června měřili 32,7 stupňů. Doprava. V Olomouci se můžeme zdržet v koloně, a to na Pavlovické, a pozor také na policejní hlídku, ta aktuálně stojí na Rozberské. Hlásíte nám také nehody, stále se řeší srážka vlaku a nákladňáku mezi Kostelcem na Hané a Prostějovem. Na D35 na trase Lipní nad Bečovou Olomouc před exitem Přáslavice se také bouralo a nehoda je i na D55 na trase Otrokovice Hulín na exitu na Pajedla.
7: Rádio Hana. Okruh. Skyrock.

0: Je to skvělý pocit, když si můžeme vychutnat ten nejlepší rokový výběr. Tak určitě. Tohle je Skyrock, tady vám přejeme, ať je vždycky všechno v topu a ať si můžeme spolu v klidu vychutnávat dál ten nejlepší rokový výběr.
1: Skyrock. Na Kroměřížsku na 99,9 FM.

0: Hlasování o cenách Olomouckého kraje za přínos v oblasti cestovního ruchu je tady. Více nám prozradí náměstek hejtmana Olomouckého kraje, pan Svatopluk Binder.
1: Zdravím všechny posluchače. Od 1. června pro vás spouštíme hlasování o cenách cestovního ruchu. Proto neváhejte a hlasujte na našich webovkách www.ceny.cz, kde naleznete všechny nominované ucházející se o váš hlas. Kdo se stane vítězem a odnese si tuto prestižní cenu za rok 2026, rozhodujete totiž jen a jen vy.
0: Všechny informace najdete na webu cenykraje.cz.
2: Posloucháte Skyrock.

0: Pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
1: Kapela Piráti 44 se po delší pauze vrací na palubu se Zbrusinovým albem 101. Album vyjde na vinylu, CD a digitálně. Info o zvýhodněném předprodeji alba 101 najdeš na www.pirati44.cz.
2: Hledáš dobrou práci u Prostějova? Přidej se k Nevě, ryze české rodinné firmě. Vyrábíme venkovní žaluzie pro celý svět. Do výroby hledáme operátory práškové lakovny. Ranní a odpolední směna. Průměrná mzda na pozici 38 tisíc. Koukni na život v Nevě.cz a přijď se k nám podívat.
3: Moravské divadelní léto od 14. do 26. června letos nově v letním kině Olomouc. Divadlo v srdci města. Příběhy, které vás pohltí a chvíle, na které se nezapomíná. Sluha dvou pánů, Noc na Karlštejně, koncert Moravské filharmonie s Jiřím Kornem a Evou Burešovou nebo také Pražské divadlo Kalich. Lístky koupíte na webu moravskedivadelniléto.cz nebo v pokladně divadla. Jeviště nekončí oponou, ale noční oblohou.
4: Zajímá vás, jak by vypadal váš život s elektromobilem? Zapůjčte si jeden z našich elektrických modelů Škoda Enyaq nebo Škoda Elroq a vyzkoušejte si je na víkend, týden nebo klidně 14 dní. Škoda Explore. Vaše cesta k elektromobilitě.
5: Porsche Olomouc Horní Lán. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. Porsche-olomouc.cz.
6: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden mrož, zmrzlina jahodová s tvarohem za 13,90. Nescafé Gold, instantní káva, různé druhy za 177,90 a Velvet, toaletní papír, 9 rolí za 54,90. Až do 9. června. Kaufland.
7: Uničovské kulturní léto vám veze rokové pecky. V pátek 12. června se v Uničově rozezní kytary naplno. Proteus, Komunál a Doga v městském parku od 17.30. Tvrdá muzika, letní vibe. Kulturní léto v Uničově jede dál. Předprodej a další info na mkz.uničov.cz.
8: Ve Skontu pro vás nyní máme slevu 35% na nábytek. Až do pondělí u nás nakoupíte nábytek o 35% levněji. Platí i v e-shopu a na skonto.cz. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
9: Olomoucký kraj pro vás připravuje cyklový lety bez námahy. Více nám o nich prozradí náměstek hejtmana Olomouckého kraje Svatopluk Binder.
10: Zdravím všechny posluchače. Cyklový let bez námahy, i to umíme. Vjeďte s naším cyklovozíkem až pro 20 kol na Konicko, Hranicko i do Jeseníku. Jezdíme celé léto každý víkend z Olomoucké tržnice i autobusáku. Více info naleznete na ok.turism.cz v sekci cykloturistika. Těšíme se na vás.
9: Říká náměstek hejtmana Olomouckého kraje Svatopluk Binder. Děkujeme.
11: Hledáte perfektní brýle na léto? V optice Fielmann pořídíte sluneční brýle od 300 korun a dioptrické sluneční již od 690 korun. Navštivte naše pobočky nebo nakupujte na fielmann.cz.

0: Rádio Hana, Skyrock. Skyrock.
1: Víme, jaké bude počasí v Olomouckém kraji. Naši předpověď počasí budeme na Skyrocku vysílat hned po zprávách po celé. Díky, že ladíte nejlepší rockový

0: Pokračujeme v našem jarním putování po nejkrásnějších místech Moravy. Míříme na rozhledny, do jeskyní, na hrady, na zámky. A teď připomínáme další elegantní hanácký klenot. Na telefonu kastelánka zámku Náměšť na Hané Jitka Vychodilová. Dobrý den.
1: Zdravím posluchače.
0: Když se řekne zámek, většina lidí si představí krásné sály, zahrady, romantiku, ale málo kdo vidí to obrovské zákulisí. Kolik lidí se vlastně stará u vás o chod zámku?
1: A tak náš zámek není z největších, sloužil jako venkovské sídlo a spadáme pod městys, takže s provozem nám pomáhají i pracovníci městyse, brigádníci, takže to se těžko dá odhadnout. Když jsou nějaké akce, tak je nás tady třeba i 30, že?
0: Pojďme se o těch akcích pobavit. Co letos na zámku v Náměšti na Hané chystáte?
1: No, letos to máme zajímavé, protože máme 260 let od vzniku zámku. Budeme mít přednášku 27. června, téma filmy a zámek Náměšti na Hané. Ono je trošku víc. Budeme mít druhou část vernisáž výstavy Maňásci od paní Zemandlové, což mělo velký úspěch. Jako tradičně květiny pro zámeckou paní, které právě budou orientovány k tomu výročí našemu. Pak bude z pohádky do pohádky, klasická, že prohlídky zámku, zavítáme někdy i do sklepa, uvidíme, jak to bude letos, ale dá se říct, že jsme trošku omezeni tím, jak možná víte, že probíhá revitalizace parku. Některé akce bohužel letos nebudou, ale těšíme se o to na příští rok.
0: Doplňte větu. O zámku v Náměšti na Hané málo kdo ví, že...
1: Takže například součástí druhého největšího, dá se říct, kruhového objezdu u nás, ale je to zase jediný kruhový objezd, který má zámek uprostřed. Zámek je krásnou ukázkou raně klasicistního sídla a je zajímavé to, že vlastně zámek má jakoby čtvercový půdorys, kruhový park a do všech světových stran vyběhají lipové aleje, takže to je taková ve střední Evropě dosti rarita. A kdyby se dochovaly domky v původním stavu, které jsou za zámkem, tam bydleli totiž tkalci, tak si myslím, že bychom možná byli i v UNESCO, protože hovoříme o roku 1766 a to v této době fungovalo jen v Německu. Z dolního zámku Ferdinand Bonaventura a Antonín II. Hrabě Zarachu totiž nechal zřídit manufakturu. A tkalce, kteří tam pracovali, ubytoval právě tady za zámky v 17 domcích.
0: Naším hostem byla kastelánka zámku Náměšť na Hané Jitka Vychodilová. Moc děkujeme za pozvání a přejeme, jak jsou letos brány zámku otevřené do kořán pro co nejvíc spokojených turistů a posluchačů. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
3: Olomoucký kraj opět připravuje populární seniorské cestování. Více nám prozradí náměstek Olomouckého kraje, pan Svatopluk Binder.
4: Milé cestovatelky a cestovatele, letos pro vás máme velkou novinku. Mimo tradiční destinace, jako jsou Lázně Jeseník, zámek Tovačov či Dlouhé Stráně, se vydáme do Ostravy a Bruntálu. A nejen tam, pojedeme dokonce i za hranice naší republiky, do Slovenské Skalice a Trnavy. Tak neváhejte a pojďte si užít výlety s námi.
3: Více informací, včetně rezervace výletů, najdete na webu seniorskecestovani.cz.
5: Metr čtvereční reality aktuálně. Byty Litovel Severní hlásí posledních 17 bytů na prodej. Už neváhejte. bytylitovel.cz.
6: Ať už se vydáte na cesty kamkoliv, cestování ve vozech Subaru vás nadchne. Vydejte se na nové cesty s námi. Trendcar. www.trendcar.cz.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 69,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml v ceně 13,27 při koupi 3 kusů. Lidl, to se vyplatí.
11: Vaše firma má svůj příběh. Proč ho nenechat slyšet všem? Podcastem u George Vision ho můžete vyprávět jednoduše a profesionálně. Podcast vzdělává vaše zákazníky, posiluje povědomí o značce a dává vám obsah na sociální sítě. Vy mluvíte? George Vision se postará o zbytek. Zjistěte víc na georgevision.cz.
12: Nyní s mimořádnou slevou 50% již od 3600 korun v rámci Podcast Week. Více na georgevision.cz.
13: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. vpo.cz.
14: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
15: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
16: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
17: 14. ročníku festivalu Roková horka tentokrát požehná sám vládce temnoty. 6.6.2026 se o tvou duši budou ucházet skupiny Futurum s Romanem Dragounem, Hudba Praha, AC/DC, Bon Scott Memorial Band, Rustyhead, Metallica z Polska, Osmosis a Vítkovo kvarteto.
18: Ahoj kamarádi, tady Jirka Růžek z Vítkova kvarteta. Moc se na vás těšíme na Rokové horce.
17: Roková horka CZ, 6. června v Horce nad Moravou. Vstupenky na SMS Ticket.
19: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
20: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90 až do 9. června.
19: Čerstvé jako z Kauflandu.
21: Skyrocks.

0: Vaše odpolední rocková jednička
1: Skyrock.
0: Držte naše vlny i po 14. hodině a poslouchejte další nové zprávy.
1: Skyrock.
0: Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Připravili jsme pro vás další zprávy. Děkujeme, že nás posloucháte. Do nemocnic v Olomouci a Prostějově zamířilo 8 lidí, kteří se v pátek dopoledne zranili při srážce osobního vlaku a kamionu na přejezdu bez závor mezi Prostějovem a Kostelcem na Hané. Zranili se cestující. Při srážce došlo ke škodě za asi 8,5 milionu korun. Okolnosti nehody jsou nadále v šetření. Podle prvních zjištění vlak vrazil do návěsu kamionu a vykolejil. Nehoda se stala na přejezdu bez závor a světelné signalizace. Na místě zasahovalo několik sanitek a dva vrtulníky, píše o tom ČTK.
0: Místní rádio, místní zprávy.
2: Další socha známého umělce Davida Černého v regionu. Fasádu hotelu Perk v Šumperku nově zdobí obří laminátové miminko. 150-kilové batole velké 3,5 metru dostalo jméno Karolína.
3: Umění ve veřejném prostoru má vzbuzovat tu diskuzi o tom, co vlastně ten umělec sděluje nám jako občanům, jaká byla jeho motivace, když to dílo tvořil, a když ho správně umístíme tak, aby bylo nepřehlednutelné, tak si myslím, že je to správně, že to bude prospěšné pro město, protože vlastně už teď, jako dokud tady to jméno bude, tak bude Šumperk spjatý s tím, že je tady nějaký dílo Davida Černého.
2: Řekl majitel hotelu Perk v Šumperku Marcel Soural. Doplníme, že miminka umělce Davida Černého zdobí například Žižkovský vysílač v Praze. A v Olomouckém kraji ještě zdobí dílo Davida Černého také budovu Muzea umění v Olomouci. A zde jde o asi dvoumetrovou sochu nadávajícího lupiče. Plány rychlostní silnice 73 ze Starého Města u Moravské Třebové do Brna. 78 kilometrů dlouhá trasa má být rozdělená na tři úseky. Ředitelství silnic a dálnic předpokládá, že stavba první části mezi Starým Městem a Svitávkou by mohla začít za 5 let. Nová čtyřproudá silnice počítá s rychlostí 110 km v hodině a možným zvýšením na 130. Zajímavostí je, že její trasa částečně kopíruje takzvanou Hitlerovu dálnici, kterou v regionu za druhé světové války chystali Němci.
0: Sport.
2: Životní utkání dnes čeká tenistu Jakuba Menšíka. 20-letý rodák z Prostějova bude hrát o postup do finále French Open. Na pařížské Antuce vyzve ve svém premiérovém grandslamovém semifinále světovou trojku Němce Zvereva. Po 14:30 odpoledne uvidíme, jak to dopadne.
0: Na Iron Maiden tě 14. června dostane Skyrock zdarma. Poslouchej Skyrock, vychytej v playlistu Iron Maiden, napiš na studio@radiohana.cz, že hrají a jsi ve hře o vstupenky na Iron Maiden 14. června v Hradci Králové zdarma. Počasí.
4: Dnešní zamračené a větrnější počasí by se mělo podle meteorologů vylepšit. Odpoledne ubude oblačnosti a vysvitne nám sluníčko. Teploty měříme do 19 stupňů. Zítřek nabídne hodně sluníčka a teploty kolem 24 stupňů Celsia. V neděli se ještě o něco oteplí a teploměry mohou ukázat až 25 nebo 26 stupňů. Biozátěž zůstává na jedničce.
0: Doprava.
4: Olomouci, pozor na nehodu, tu aktuálně řešíme na Brněnské, tak tady nohu z plynu. Opatrně také na D55 na trase Otrokovice-Hulín na exitu na Pajedla, bouralo se i ve Šternberku v ulici Olomoucká. Nehodu nám hlásíte i v Šumperku v ulici Havlíčkova a ne

0: Se Skyrockem je všechno v naprosté pohodě. Máme se super skvěle. Máme totiž ten nejlepší rockový výběr, takže nezastavujem a jedeme dál.
1: Skyrock. Na Blanensku na 88.

0: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert litr s apkou za 12,90. A Pilsner Urquell půl litru jen za 25,90. Albert. Dle srovnání k 27.5.
2: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
3: Paní žirafo, co vidíte?
4: Koukám, jeden lemur a houfy návštěvníků.
3: Tak rychle na místa.
4: Jízda začíná již tento víkend. Zoo Olomouc slaví 70. narozeniny.
3: Soutěže pro děti. Maraton komentovaných krmení od lemurů až po žirafy a také speciální podívaná u žraloků, netopírů a hrabáčů.
4: Prostě spousta zábavy a možná i malé zvířecí překvapení.
3: Na oslavě 70. narozenin Zoo Olomouc již tento víkend nesmíte chybět.
4: Zoo.olomouc.cz
5: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Chodura špekáček s uzenou slaninou 100 gramů za 13,90. Vodňanské kuře, smažené kuřecí hranolky se sýrem nebo popcorn za 129,90 a Olma, Florian nebo Míša mléčný nápoj za 16,90 až do 9. června. Kaufland.
6: Právě jste naladili Rádio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, Mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna, dostane tě do hry.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
8: Výjimečný koncert v srdci přírody. Areál Kamínka v Roštíně u Kroměříže. Koncert Lucie Bílé s kapelou Petra Maláska. Pátek 12. června od 19 hodin. Otevření areálu již ve 4 odpoledne. Vstupenky v síti SMS Ticket nebo na webu kamínka.cz. Přijďte si poslechnout Lucí Bílou na Kamínku.
9: Skyrock. Skyrock. Skyrock.

Johana Skyrock. Skyrock. Dopravní zprávy vysíláme vždy po zprávách a počasí. Nehody, uzavírky, policejní hlídky. Dopravní zprávy na Skyrocku tady budou hned po celé. Šťastnou cestu a buďte s námi. Skyrock.

0: Teď slovo, pak hudba. Skyrock.
1: Víme, o čem se píše, taky v pátek 5. června. Na rizikové křižovatce ulic Velkomoravská Rooseveltova v Olomouci město ještě letos nainstaluje kamery na detekci jízdy na červenou. Ročně ignoruje semafory na 4,5 tisíce aut. Víc se dočtete na deníku. 28-letý muž předvedl v Olomouci nevídanou drzost. Nejdřív v úterý vykládal budovu ve fakultní nemocnici, ujížděl v kradeném autě se zákazem řízení a jenom 5 hodin po středečním propuštění ho policisté chytli znovu. Při krádeži v obchodě zranil ostrahu. Píše olomoucký rej. Tento víkend patří ve Šternberku slavným automobilovým závodům do vrchu Ecce Homo. Řidiči musí počítat s velkými uzavírkami. Kompletní mapu, kde se dá projet a kudy to objet, nabízí olomoucký report.
0: Za chvilku jedeme dál. Skyrock.
2: Ať už se vydáte na cesty kamkoliv, cestování ve vozech Suzuki vás nadchne. Vydejte se na nové cesty s námi. Trendcar. www.trendcar.cz
3: Artbeat.cz Festival, který v Olomouci ještě nebyl. Industriální prostor BOV. Sochy Honzy Dostála. Světla a do toho pořádný rokovej nářez z horký žeslíže. Industriální areál, umění i živá energie. K tomu VIP zóna, delikátní gastro, program pro děti a festival, který v Olomouci ještě nebyl. Hlavní host, horký žeslíže. Artbeat, 18. června, industriální prostor BOV na ulici Gmrazírnám v Olomouci. www.artbeat.cz
4: To snad ne, já se na to vysk***u. A kučka je zase fuč.
5: Tak jdi už konečně do Milwaukee. Jejich apka tí najde a navíc pohlídá její výkon.
4: Si děláš kozy. A kde to Milwaukee mají?
5: Ve Šternberku, v prodejně nářadí Todd Group na Jivavské. Samej profi Verzeig. Víš co, mrkni rovnou na náradí do ruky CZ.
6: Na Luskini.cz to jede. Vyber si koloběžku, mobil, příslušenství nebo spotřebiče.
7: Objednej a už to letí. Luskini.cz.
8: Přijďte oslavit svátky města Olomouce v pátek 5. a v sobotu 6. června. Přidejte se do historického průvodu, zatančete si pod hvězdnou oblohou, užijte si zábavný program pro celou rodinu i večerní open air koncert. Více na svátkyměsta.olomouc.eu.
9: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
10: Fichtl Fest Horka je tady. Přijďte na výjíždku historických motocyklů Java, Pionýr, Babeta a mopedů Stadion, nebo se jen tak podívat. Je připraveno bohaté občerstvení, zábava pro děti, soutěž v hodu motorem a spousta dalšího. Tuto sobotu od 13 hodin v hasičském areálu Doli v Horce nad Moravou. Více na Facebooku Fichtl Gang Horka.
0: Olomoucko, Boskovicko i Hranicko.
11: Přejeme dobrý den a díky, že i tady ladíte rádio Haná Skyrock. Nejlepší rokový výběr pokračuje. A kde nás posloucháte teď vy?
0: Skyrock.

0: zbavit vás.
1: I v pátek.
2: Skyrock.
3: Nejlepší rockový výběr.
2: Skyrock.

0: Tady máte vše na jednom místě. Nejlepší rokový výběr a taky zprávy. I po 15. hodině jsme tu pro vás. Skyrock. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Díky, že jste s námi, máme pro vás zprávy. Nová parkovací místa jsou v plánu v Olomouci. Radní schválili podobu nového parkovacího domu na Hodolanské křižovatce, který nabídne 279 míst a projednali ještě stavbu podzemního parkoviště se stovkou míst v ulici Roháče z Dubé, píše o tom Report.cz. Novou pamětní deskou připomíná slavného rodáka město Kroměříž. Radní odhalili pamětní desku dramatika a scénáristy Miloše Macourka, který stál u seriálu Arabella nebo u filmu Dívka na koštěti či Čtyři vraždy stačí drahoušku. První trvalá připomínka Miloše Macourka je na domě v ulici Malý Val, kde se v roce 1926 narodil. Průměru 2 z 5 lidí v Česku ve věku 30 až 79 let trpí vysokým tlakem. Je to asi 2,5 milionu osob. Podle Státního zdravotního ústavu nemocných přibývá. Měli bychom se více hýbat. Vysoký tlak podle lékařů přichází hlavně kvůli nedostatku pohybu a nezdravému životnímu stylu. Mluví v současnosti o takzvané generaci 50 metrů, která dál běžně po svých nechodí, píší o tom Novinky.cz. Skoro 2600 tun různých předmětů se v České republice za uplynulé 4 roky nestalo odpadem, a to s pomocí Reuse Center. Do nichž lidé nosí staré funkční věci a ty najdou nové majitele. Jak zásadní je přínos Reuse Center v Česku?
2: Předchází vzniku odpadu, navrací předměty zpět do oběhu a nacházejí nové majitele. A současně jsou velmi efektivní v tématu sociálním, to znamená, že jsou schopny podpořit osoby se specifickými potřebami, buď je zaměstnat nebo jim dovolit vybavit si své domácnosti levně nebo zcela zdarma.
1: Říká Jitka Hofmanová z Reuse Federace. Sport. Předposlední zápas závěrečné fáze kvalifikace na mistrovství světa dnes odehrají české fotbalistky. V Praze na Žižkově vyzvou hráčky Albánie. České reprezentantky se pokusí prodloužit šňůru 4 utkání bez porážky. Výkop zápasu je v 17:30.
0: Na Iron Maiden tě 14. června dostane Skyrock zdarma. Poslouchej Skyrock. Vychytej v playlistu Iron Maiden. Napiš na studio@radiohana.cz, že hrají asi ve hře o vstupenky na Iron Maiden 14. června v Hradci Králové zdarma. Počasí.
3: Je před námi krásný víkend, víme jak bude, máme asi skvělé zprávy. Počasí sice jako na houpačce, ale to si dá pauzu, čeká nás sluníčko i oteplení. V sobotu naměříme příjemných 24, v neděli kolem 23 stupňů Celsia, na jihu Moravy až 28. Ideální čas vyrazit ven, užijte si báječný víkend plný pohody. Doprava. Víme, jak se jezdí tady. Dneska nehoda vlaku s nákladňákem v Kostelci na Hané. Pořád je tady uzavírka. Ve Vyškově pozor, když jedete na Luleč, silnice uzavřena, čelně se srazila dvě auta. Na místě záchranné složky u Lulče a Vyškova se tvoří kolony. Široká Niva, srážka dvou osobáků opatrně. Komplikace na D35 mezi Unčovicemi a Křelovem, odstavená dodávka. Na D1 z Přerova na Ostravu, to samé. Na kilometru 302 porouchané auto. Vyteklý olej z porouchaného auta je na Dvorské v Zábřehu, může to klouzat. Krátkodobě pozor v Olomouci na Ferstrově a v Mohelnici ve směru na Olomouc a v Linhartici další odstavená auta. Kde jste viděli policii? D46 sjezd Prostějov centrum, na D1 exit Přerov ve směru od Ostravy. Majáčky jste viděli v Bedihošti na ulici Prostějovská, v Horních Loděnicích a taky ve Zlíně na Okružní, v Bystřici pod Hostýnem na Vsetínské, ve Veselé a Lhotce nad Bečvou. Dobře dojeďte.
0: Radio Hana. Okruh. Skyrock.

0: Když chcete ten nejlepší rockový výběr, tak si naladíte Skyrock. Klasika, tady hrajeme a bavíme, to na Skyrocku umíme. Takže zdravíme všechny rockery a rockerky a frčíme dál.
1: Skyrock. Na Vyškovsku na 100,1 FM.

0: Na luskni.cz to jede. Vyber si koloběžku, mobil, příslušenství nebo spotřebiče.
1: Objednej a už to letí. Luskni.cz.
2: Paní žirafo, co vidíte?
3: Koukám, jeden lemur a houfy návštěvníků.
2: Tak rychle na místa.
3: Jízda začíná již tento víkend. Zoo Olomouc slaví 70. narozeniny.
2: Soutěže pro děti. Maraton komentovaných krmení od lemurů až po žirafy a také speciální podívaná u žraloků, netopírů a hrabáčů.
3: Prostě spousta zábavy a možná i malé zvířecí překvapení.
2: Na oslavě 70. narozenin Zoo Olomouc již tento víkend nesmíte chybět.
3: Zoo.olomouc.cz.
4: Horko se blíží. Buďte připraveni s klimatizací od Elektro Olomouc. Zajistíme profesionální návrh, montáž i servis. Užijte si léto v chládku a zimu v teple s klimatizací od Elektro Olomouc. Více info na elektroolomouc.cz.
5: Tisíce růží v plném rozkvětu. Festival vyznání růžím v olomouckém rozáriu už 6. a 7. června. Letošní ročník s podtitulem Sběratelé růží nabídne art, beauty, pohybovou i prodejní zónu i bohatý doprovodný program. Přijďte si užít začátek léta a jedinečnou atmosféru mezi růžemi.
6: Hledáš dobrou práci u Prostějova? Přidej se k Nevě, ryze české rodinné firmě. Vyrábíme venkovní žaluzie pro celý svět. Do výroby hledáme operátory práškové lakovny. Ranní a odpolední směna. Průměrná mzda na pozici 38 tisíc. Koukni na život v Nevě.cz a přijď se k nám podívat.
7: Moravské divadelní léto od 14. do 26. června letos nově v letním kině Olomouc. Divadlo v srdci města. Příběhy, které vás pohltí a chvíle, na které se nezapomíná. Sluha dvou pánů, Noc na Karlštejně, koncert Moravské filharmonie s Jiřím Kornem a Evou Burešovou nebo také Pražské divadlo Kalich. Lístky koupíte na webu moravskedivadelniléto.cz nebo v pokladně divadla. Jeviště nekončí oponou, ale noční oblohou.
8: Ve Skontu pro vás nyní máme slevu 35% na nábytek. Až do pondělí u nás nakoupíte nábytek o 35% levněji. Platí i v e-shopu a na skonto.cz. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 69,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml v ceně 13,27 při koupi 3 kusů. Lidl, to se vyplatí.
10: Krajská výstava psů Florinka již tento víkend na výstavišti Flora Olomouc. Uvidíte přes 1,5 tisíce psích šampionů všech možných ras. Pro děti navíc dětský den, hry a kvízy, dílnička, kejklíř, divadlo a sokolníci zdravci. Výstava psů Florinka tento víkend v areálu výstaviště Flora Olomouc.
11: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
12: Aha.
11: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
12: A co SSB?
11: SSB? Co je SSB?
12: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
11: A to je nějaká nová investice?
12: To je stavební spoření od Buřinky.
11: Aha, a kde se to dá stáhnout?
12: No normálně v Georgii.
13: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
14: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
15: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90 až do 9. června.
16: Čerstvé jako z Kauflandu.
17: Naučte své děti milovat vodu. Vodníček Olomouc otevírá prázdninovou plaveckou školičku pro děti od 3 do 5 let. Děti čeká týden plný plavání, her a nových kamarádů od rána až do odpoledne. Oběd i pitný režim zajištěn. Zápis online právě teď na vodníčekolomouc.cz. Pozor, počet míst je omezený.
18: Skyrock.

0: Rádio Hana Skyrock.
1: Skyrock.
2: Jsme soukromá rodinná stanice a podpořit nás můžete nejen svým poslechem, ale také propagací vašich výrobků a služeb na našich vlnách. Podívejte se na naše služby na stránku www.skymarketing.cz a dozvíte se víc.

0: nás se pořád něco děje a teď si přiblížíme další akci dneška anebo tohoto víkendu. Olomoucká zoo na Kopečku si připomíná významné jubileum 70 let od svého slavnostního otevření. Slavíme teď o víkendu 6. a 7. budou komentovaná krmení, stanoviště pro děti i řada historických zajímavostí. V Olomouci o víkendu svátky písní a taky svátky města. Komentované prohlídky, jarmark, písková socha Mozarta. V sobotu večer bude na Horním náměstí open air koncert s hvězdami severu. Bude to parádní, zazní známé songy ze severu od Aby, Roxette a Nightwish. A je tady i Fichtelfest 2026. V sobotu se schází majitelé a fanoušci malých motocyklů Java 50 Pioneer a Babeta. Další ročník recesního závodu na Fichtlech se jede tradičně v Horce nad Moravou. Start je od 13 hodin. A ve Velkých Losinách na Šumpersku se chystáme na zahájení lázeňské sezony a tradiční probouzení pramenů. V neděli 7. nás čeká symbolické žehnání pramene, jarmark, hudba, doprovodné aktivity pro děti i pro dospělé. Zkrátka příjemná lázeňská atmoška pro celou rodinu. Tuto neděli ve Velkých Losinách na Šumpersku probouzení pramenů.
1: S námi máte každý den nejlepší přehled o akcích v našem okolí. Skyrock. Jsme partneři nejlepších akcí v regionu.
2: Plánujete víkend? Hledáte přehled akcí a zábavy pro Olomouc a okolí? Akce Zábava. Váš tištěný měsíčník má pro vás nové číslo. Právě teď je na všech distribučních místech. Chcete se dostat i vy k našim čtenářům a posluchačům? Vaše akce, inzerce, tisk, online, rádia, vše vyřídíte přes redakce zavináč akcezabava.cz.
3: Toužíte po svobodě na cestách? U Himer Moravia vám půjčíme nové či zánovní obytné vozy a karavany pro 2 až 5 osob. Ideální na dovolenou, víkend i spontánní road trip. Rezervace jednoduše online na himer-moravia.cz. Bude nám ctí stát se vaším parťákem na cestách.
4: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. VPO.cz.
5: Pořádné ruční nářadí, motorové pily, sekačky, zahradní traktory, robotické sekačky a veškerý servis vám poskytne Interforst v Prostějově na Brněnské ulici.
6: Interforst, to je profi nářadí Stihl, Alco, Bosch, Metabo, Kärcher. Interforst, již 25 let s vámi. Děkujeme za přízeň. Interforst.cz.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Jak byste si užili dovolenou za 100 000? Už dnes losujeme ve Sportce posledních 400 výherců dovolené za 100 000 korun. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře. Sportka od Olvinu.
10: Přijďte oslavit svátky města Olomouce v pátek 5. a v sobotu 6. června. Přidejte se do historického průvodu, zatančete si pod hvězdnou oblohou, užijte si zábavný program pro celou rodinu i večerní open air koncert. Více na svátkyměsta.olomouc.eu.
11: Renault Symbios, kompaktní rodinný vůz. Systém Open Air Link s integrovanými službami Google a více než 100 aplikacemi. Panoramatická střecha Solar Bay a zavazadlový prostor o objemu až 708 litrů. Skladové vozy již od 499 tisíc korun s financováním Restart. Dostupné v benzinové a hybridní motorizaci.
12: Autokubíček, vždy něco navíc. Autokubíček v Šumperku a Olomouci. Autokubíček.cz.
13: Zveme vás na jedinečnou akci probouzení pramenů, která se uskuteční už tuto neděli na náměstí ve Velkých Losinách. Čeká vás bohatý program s žehnáním pramene, autorským čtením, tanečními vystoupeními a koncerty. Oslavte s námi žehnání pramenů a užijte si tuto neděli den plný zábavy a relaxace.
14: Kalhoty ukazují víc než chcete, batoh to vzdal, kabelka stávkuje, ještě není nic ztraceno. V galanterii Bivoj Kolář koupíte přesky, zapínání, popruhy, karabiny i záplaty na děravé kalhoty. Vraťte svým oblíbeným věcem druhý život. U Bivoje všechno je. Prodejny v Olomouci, Prostějově a ve Šternberku.
15: Lesnická škola v Hranicích slaví 130 let. Tuto sobotu v areálu školy vypuknou oslavy a máte se na co těšit. Vystoupení kapel, ukázky vábení, živá zvířata, malování na obličej a spousta dalších aktivit. Tak se za námi tuto sobotu stavte na oslavu 130 let lesnické školy v Hranicích.
16: Vaše firma má svůj příběh. Proč ho nenechat slyšet všem? Podcastem u George Vision ho můžete vyprávět jednoduše a profesionálně. Podcast vzdělává vaše zákazníky, posiluje povědomí o značce a dává vám obsah na sociální sítě. Vy mluvíte? George Vision se postará o zbytek. Zjistěte víc na georgevision.cz.
17: Nyní s mimořádnou slevou 50% již od 3600 korun v rámci Podcast Week. Více na georgevision.cz.
18: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
19: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 kilometrů. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
18: A tak to bude drahé.
19: Jdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
20: Skyrock.

0: Skyrock. Radio Hana Skyrock. Martina Kvítko Procházková komentuje nejlepší rockové megahity všech dob.
1: Tohle je Radio Hana Skyrock a dneska si taky dáme heavy metal z Anglie. Iron Maiden. Už v roce 1975 kapelu zakládá baskytarista Steve Harris. Iron Maiden jsou legendární nejenom díky své hudbě, ale taky díky svému maskotovi Eddiemu, který se objevuje na obalech všech alb a všech singlů. Ano, je to ten rozlobený, zubatý, žlutý antismajlík. To je Eddie. K Iron Maiden se na začátku 80. let připojuje Bruce Dickinson. Od roku 93 se pak ale věnuje vlastní tvorbě a po 6 letech je zase zpátky v Iron Maiden. Skladatel, zpěvák, taky pilot a šermíř. To je Bruce Dickinson. A dneska taky The Number of the Beast z roku 1981. To znamená, že pro Bruce je to vlastně debutové album s Iron Maiden. Tak to vosol a hobluj.
0: Vracíme vaše vzpomínky na nejlepší rockové songy všech dob. Radio Hana Skyrock.
2: Woe to you, O earth and sea, for the devil sends the beast with wrath. Because he knows the time is short. Let him who hath understanding reckon the number of the beast, for it is a human number. Its number is 666.

0: Skyrock.
1: Dobré odpoledne. My jsme Skyrock a také po 16. hodině vám zahrajeme další pecky. Teď přinášíme aktuální zprávy, počasí i dopravu.
0: Skyrock.
1: Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: A už tu máme pro vás další zprávy. Velký den pro město Olomouc. Dneškem začínají svátky města. Co všechno přinesou? Můžeme se těšit na historický průvod, koncerty, prohlídky a další okouzlující program.
3: Protože to budou krásné dva dny plné hudby, historie, setkávání. Každopádně v pátek bych určitě dorazila na historický průvod k poctě patronky města svaté Pavlíny, který bude začínat v 6 a bude vycházet od Moravského divadla.
2: Přibližuje referentka oddělení organizace společenských akcí města Olomouce Anna Šmídková. Celý rozhovor s Annou Šmídkovou o programu a zajímavostech svátků města Olomouce si můžete poslechnout na webu podcasty.olomouc.eu a podrobný program najdete na webu svátkyměsta.olomouc.eu. Řidiči, za volant sedejme od počatí. Včera odpoledne v Přerově před Mostí bouralo auto. Řidičku přemohl mikrospánek, když jela v zatáčce po ulici Prostějovská. Co se stalo pak?
4: Řidička pokračovala rovně a vyjela vlevo mimo komunikaci, kde najela nejdříve do křoví v travnatém pásu lemujícím silnici. Poté narazila do 4 plastových popelnic a dále porazila plastový sloupek rozvodní telekomunikací. Lehce byly poškozeny také fasády dvou domů a okapový svod. Vozidlo nakonec zůstalo stát na chodníku. Při nehodě ke zranění osob nedošlo a dechová zkouška u řidičky byla negativní. Hmotná škoda byla předběžně odhadnuta na 100 000 korun.
2: Popisuje nehodu za policii komisařka Miluše Zajícová. Autobusové nádraží v Mohelnici se koncem června promění ve staveniště. Město ho z velké části rozebere a vyřeší problém se zatékáním do podzemních garáží. Práce potrvají do září. Autobusy budou jezdit z náhradních zastávek, informuje mohelnický zpravodaj.
1: Sport.
2: A ve sportu Moravskoslezská fotbalová liga. Zápas 31. kola spolu odehrají dva kluby z našeho regionu. Fotbalisté Hranic vyzvou na domácím trávníku Bčko olomoucké Sigmy. Utkání 15. a 6. týmu tabulky soutěže začne v 19 hodin.
5: Facebook Skyrocku. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádia Hana Skyrock. Připojte se, lajkujte, sdílejte.
1: Počasí.
6: Taky už máte dost té divočiny z blesky a tornády v Evropě? Máme pro vás náplast. Víme, jak bude o víkendu, slibujeme bezpečný azyl na Moravě. V sobotu nás sluníčko ven vytáhne s lákavými 24 stupni. V neděli ráno sice 12, ale odpoledne zase 23 ve stínu. Sluneční paprsky to bleskově napraví. Zabalte deky, opalováky a vyražte ven chytat bronz.
1: Doprava.
6: Kostelci na Hana je uzavřen železniční přejezd a silnice po ranním střetu vlaku s nákladákem. Vyprošťovací práce potrvají až do večera. Po vážné stážce dvou osobáků je úsek neprůjezdný z Vyškova na Luleč. Prostějově na Nerudově nehoda dvou osobáků. Zpomalte. Široká Niva, další malá dopravní nehoda, projedete bez problémů. D1, kilometr 302, Lipník nad Bečvou, odstavené auto, další před exitem velký újezd, potom z Vyškova na Olomouc na D46 stojí odstavené auto u Olšanu Prostějova, no a na Krajnici ještě stojí auta u Mohelnice ve směru na Olomouc v Lipině a v Linharticích.
7: Pěkný den na cestách vám přeje firma Autorolný.
8: Autorizovaný servis a prodej náhradních dílů značky Jeep. www.autorolný.cz
1: Rádio Hana.
0: Okruh.
1: Skyrock.

0: Hlasování o cenách Olomouckého kraje za přínos v oblasti cestovního ruchu je tady. Více nám prozradí náměstek hejtmana Olomouckého kraje, pan Svatopluk Binder.
1: Zdravím všechny posluchače. Od 1. června pro vás spouštíme hlasování o cenách cestovního ruchu. Proto neváhejte a hlasujte na našich webovkách www.ceny.cz, kde naleznete všechny nominované ucházející se o váš hlas. Kdo se stane vítězem a odnese si tuto prestižní cenu za rok 2026, rozhodujete totiž jen a jen vy.
0: Všechny informace najdete na webu cenykraje.cz.
2: Posloucháte Skyrock.

0: teď pozor! Extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90 až do 9. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Kapela Piráti 44 se po delší pauze vrací na palubu se zbrusunovým albem 101. Album vyjde na vinylu, CD a digitálně. Info o zvýhodněném předprodeji alba 101 najdeš na www.pirati44.cz.
4: Zajímá vás, jak by vypadal váš život s elektromobilem? Zapůjčte si jeden z našich elektrických modelů Škoda Enyaq nebo Škoda Elorok a vyzkoušejte si je na víkend, týden nebo klidně 14 dní. Škoda Explore. Vaše cesta k elektromobilitě.
5: Porsche Olomouc Horní Lán. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. Porsche-olomouc.cz.
6: Uničovské kulturní léto zahajuje ve velkém. Ve čtvrtek 11. června v Městském parku v Uničově Nesmrtelný olympik a legendární slovenská kapela No Name. Startujeme v 19 hodin. Uničovské kulturní léto je tady. Předprodej a další info na mkz.uničov.cz.
7: Hledáte perfektní brýle na léto? V optice Fielmann pořídíte sluneční brýle od 300 korun a dioptrické sluneční již od 690 korun. Navštivte naše pobočky nebo nakupujte na fielmann.cz.
8: 14. ročníku festivalu Rocková horka tentokrát požehná sám vládce temnoty. 6.6.2026 se o tvou duši budou ucházet skupiny Futurum s Romanem Dragounem, Hudba Praha, AC/DC, Bon Scott Memorial Band, Rustyhead, Metallica z Polska, Osmosis a Vítkovo kvarteto.
9: Ahoj kamarádi, tady Jirka Růžek z Vítkova kvarteta. Moc se na vás těšíme na Rokové horce.
8: Rocková horka CZ, 6. června v Horce nad Moravou. Vstupenky na SMS Ticket.
10: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
11: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
12: Olomoucký report CZ.
13: Pořád se něco děje.
12: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
14: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
13: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.

0: Rádio Hana Skyrock. Skyrock.
1: Hodinu před a hodinu po půlnoci patří náš playlist fantastické bluesové muzice.
0: Udělejte si čas a vychutnejte si ty nejlepší bluesové pecky v pořadu Midnight Blues.
1: Hodinu před a hodinu po půlnoci každý den. Jedině na Skyrocku.

0: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
1: Metr čtvereční reality aktuálně. Byty Litovel Severní hlásí posledních 17 bytů na prodej. Už neváhejte. bytylitovel.cz.
2: Ať už se vydáte na cesty kamkoliv, cestování ve vozech Subaru vás nadchne. Vydejte se na nové cesty s námi. Trendcar. www.trendcar.cz.
3: Artbeat.cz. Festival, který v Olomouci ještě nebyl. Industriální prostor BOV. Sochy Honzy Dostála. Světla a do toho pořádný rokovej nářez z horký žeslíže. Industriální areál, umění i živá energie. K tomu VIP zóna, delikátní gastro, program pro děti a festival, který v Olomouci ještě nebyl. Hlavní host, horký žeslíže. Artbeat, 18. června, industriální prostor BOV na ulici Gmrazírna v Olomouci. www.artbeat.cz. Skonto na
4: nábytek. Ve Skontu pro vás nyní máme slevu 35% na nábytek. Až do pondělí u nás nakoupíte nábytek o 35% levněji. Platí i v e-shopu a na skonto.cz. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
5: Paní žirafo, co vidíte?
6: Koukám, jeden lemur a houfy návštěvníků.
5: Tak rychle na místa.
6: Jízda začíná již tento víkend. Zoo Olomouc slaví 70. narozeniny.
5: Soutěže pro děti, maraton komentovaných krmení od lemurů až po žirafy a také speciální podívaná u žraloků, netopírů a hrabáčů.
6: Prostě spousta zábavy a možná i malé zvířecí překvapení.
5: Na oslavě 70. narozenin Zoo Olomouc již tento víkend nesmíte chybět.
6: Zoo.olomouc.cz.
7: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
8: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4, nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Bělidla, t-motor.cz.
9: Rokové pecky pro lepší náladu. Hey!

0: Každý rocker musí mít přehled. Zesilte si nové zprávy na Skyroku a také po 17. hodině jeďte na vlně nejlepšího rockového výběru. Skyrock. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyroku.
1: Vítejte u dalších zpráv. Důležitá dopravní modernizace v Olomouci. Na přelomu června a července začne přestavba křižovatky ulic Pražská a Ehrenburgova. Budou tu nové semafory, přechody, chodníky a cyklostezky. Práce potrvá asi 80 dní. 8 lidí se zranilo při srážce osobního vlaku s kamionem na přejezdu u Prostějova v pátek dopoledne. Sanitky je s oděrkami a zhmožděninami převezly do nemocnic v Olomouci a Prostějově. Vlak narazil do návěsu kamionu a vykolejil. Nehoda se stala mezi Prostějovem a Kostalcem na Hané. Na místě zasahovalo několik sanitek i dva vrtulníky. Celkem záchranáři pomohli 27 účastníkům nehody. Provoz na trati je nyní zastaven, funguje tu ale náhradní autobusová doprava. Za důležitou stavbu považuje ředitelství silnic a dálnic plánovaný obchvat Zábřeha. Pokračuje v jeho přípravě. Nyní se ředitelství silnic a dálnic věnuje majetkoprávnímu vypořádání a má vykoupeno asi 70% pozemků v trase a požádalo o stavební povolení. Sport. Druhé vítězství si připsali české volejbalistky v Lize národů. Dnes přemohli Belgii hladce 3-0 na sety. Výsledek je důležitý i pro nasazení pro olympijské hry. V Lize národů ještě Češky čeká střet s Thajskem.
0: Na Iron Maiden tě 14. června dostane Skyrock zdarma. Poslouchej Skyrock, vychytej v playlistu Iron Maiden. Napiš na studio@radiohana.cz, že hrají asi ve hře o vstupenky na Iron Maiden 14. června v Hradci Králové zdarma. Počasí.
2: Víkendové počasí hlásí návrat do letního režimu. Víme, jak bude. Extrémní bouřky Česko minou a čeká nás slunečno s minimem srážek. Sobotní ráno začne sice na sedmičce, ale odpoledne se rozzáří na 24 stupňů. V neděli slunečné počasí vytrvá s příjemnými 23 stupni. Zapomeňte na bouřky, možná jenom sem tam, vsaďte na sluneční brýle a nechte se hřát. Čekají nás dva nejkrásnější dny tohoto týdne.
0: Doprava.
2: Víme, jak se jezdí tady. Velmi vážná nehoda dvou aut. Teď z Vyškova na Brno po Staré, hnedka za Vyškovem na místě záchranáři. Objízdné trasy jsou ucpané. Počítejte s tím až do večera. Kostelec na Hané po raním střetu vlaku s nákladňákem, silnice stále neprůjezdná. Bude se to uklízet zhruba do 8 večerní. Další nehody Troubky u Přerova. Pozor na nehodu osobáku s motorkou. Čerstvá nehoda je v úseku mezi Bezručovým náměstím a Dělnickou ulicí v Prostějově, jak je Melantrichova. Policejní hlídky, aktuálně Moravský Beroun, taky když jedete z Velkého újezda na Kozlov. Na D1 jsou muži zákona na exitu Kroměříž východ a Hulín západ. D55 policie měří před exitem na Pajedla ve směru na Hulín. A ještě Přerovskou hlídku potkáte v Oseku nad Bečvou a taky v Bystřici pod Hostýnem v Holešovské ulici. Dojeďte dobře!
0: Radio Hana. Okruh. Skyrock.

0: Se Skyrockem makáme i odpočíváme. Se Skyrockem všechno děláme na 100%. A ještě nás čeká rozhodně plno skvělých hitů, tak určitě poslouchejte dál a užívejte si s námi ten nejlepší rockový výběr.
1: Skyrock. Na Zlínsku na 101,2 FM.

0: hlasování o cenách Olomouckého kraje za přínos v oblasti cestovního ruchu je tady. Více nám prozradí náměstek hejtmana Olomouckého kraje, pan Svatopluk Binder.
1: Zdravím všechny posluchače. Od 1. června pro vás spouštíme hlasování o cenách cestovního ruchu. Proto neváhejte a hlasujte na našich webovkách www.ceny.cz, kde naleznete všechny nominované ucházející se o váš hlas. Kdo se stane vítězem a odnese si tuto prestižní cenu za rok 2026, rozhodujete totiž jen a jen vy.
0: Všechny informace najdete na webu cenykraje.cz.
2: Jedinečná nabídka v Tetě. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Řasenky, make-up, rtěnky a další. Nebo objevte zubní pasty Elmex za jedinečných 59,90. Více na tetadrogerie.cz.
3: Už jsi slyšel o jezírkách Banat?
4: Jo, Banat, mají tam super jezírka. Navíc mají nejlepší granule v okolí, asi vždycky tak pochutnám.
3: A víš co, mají i vlastní e-shop, rychlý nákup, skvělý sortiment a ty ceny.
4: To zní dobře, úplně mě to zahřálo u ploutve. Jezírka Banat je největší specializovaná prodejna a e-shop zahradních jezírek.
3: Jsme tu pro vás již 20 let.
4: Jezírka Banat.cz.
0: Olomoucký kraj pro vás připravuje cyklový lety bez námahy. Více nám o nich prozradí náměstek hejtmana Olomouckého kraje Svatopluk Binder.
1: Zdravím všechny posluchače. Cyklový let bez námahy? I to umíme. Běďte s naším cyklovozíkem až pro 20 kol na Konicko, Hranicko i do Jeseníku. Jezdíme celé léto každý víkend z Olomoucké tržnice i autobusáku. Více info naleznete na ok.turism.cz v sekci cykloturistika. Těšíme se na vás.
0: Říká náměstek hejtmana Olomouckého kraje Svatopluk Binder. Děkujeme.
5: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4, nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Bělidla, t-motor.cz.
6: Krajská výstava psů Florinka již tento víkend na výstavišti Flora Olomouc. Uvidíte přes 1,5 tisíce psích šampionů všech možných ras. Pro děti navíc dětský den, hry a kvízy, dílnička, kejklíř, divadlo a sokolníci zdravci. Výstava psů Florinka tento víkend v areálu výstaviště Flora Olomouc.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 69,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml v ceně 13,27 při koupi 3 kusů. Lidl, to se vyplatí.
11: Toužíte po svobodě na cestách? U Himer Moravia vám půjčíme nové či zánovní obytné vozy a karavany pro 2 až 5 osob. Ideální na dovolenou, víkend i spontánní road trip. Rezervace jednoduše online na himer-moravia.cz. Bude nám ctí stát se vaším parťákem na cestách.
12: Fichtl Fest Horka je tady. Přijďte na výjížďku historických motocyklů Java, Pionýr, Babeta a mopedů Stadion, nebo se jen tak podívat. Je připraveno bohaté občerstvení, zábava pro děti, soutěž v hodu motorem a spousta dalšího. Tuto sobotu od 13 hodin v hasičském areálu Doli v Horce nad Moravou. Více na Facebooku Fichtl Gang Horka.
13: Rádio Hana Skyrock.
0: Na Skyroku vysíláme každý den nejlepší pozvánky na akce v našem regionu.
14: S námi víte, kde se pobavit, kam zajít a co se kde děje.
0: Každý den po 13. a 16. hodině vysíláme tipy, kam vyrazit. Jedině na Skyroku.

Pluje si éterem, každý ho vidí. Moravský žralok, co nežere lidi. Skyrock.

0: Skyrock kalendárium.
1: Máme pátek 5. června a svátek slaví skoro až královské jméno Dobroslav. Narozeniny má zpěvák a kytarista vypsané fixy Michal Mareda alias Mardy, také Petr Lexa ze Slzy a paní zpěvačka Jitka Zelenková. Dnes je Světový den životního prostředí, Mezinárodní den ptačího zpěvu a na dnešek připadá i den horkovzdušných balónů. Tak ať vám závěr pracovního týdne letí lehce jako balón, zpívá jako slavík a hraje jako vaše páteční rádio. Je 5. června.
0: Kalendárium.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A sluneční 79,90. A slunečnicový olej Gustona, litr s apkou za 29,90. Albert. Dle srovnání k 27.5.
3: Ať už se vydáte na cesty kamkoliv, cestování ve vozech Honda vás nadchne. Vydejte se na nové cesty s námi. Trendcar. www.trendcar.cz.
4: Naučte své děti milovat vodu. Vodníček Olomouc otevírá prázdninovou plaveckou školičku pro děti od 3 do 5 let. Děti čeká týden plný plavání, her a nových kamarádů od rána až do odpoledne. Oběd i pitný režim zajištěn. Zápis online právě teď na vodníčekolomouc.cz. Pozor, počet míst je omezený.
5: To snad ne, já se na to vysk***u. A kučka je zase fuč.
6: Tak jdi už konečně do Milwaukee. Jejich apka ti najde a navíc pohlídá její výkon.
5: Si děláš kozy. A kde to Milwaukee mají?
6: Ve Šternberku, v prodejně nářadí Todd Group na Jivavské. Samej profi Verzeig. Víš co, mrkni rovnou na náradi do ruky.cz.
7: Na Luskni.cz to jede. Vyber si koloběžku, mobil, příslušenství nebo spotřebiče.
8: Objednej a už to letí. Luskni.cz.
9: Olomoucký kraj opět připravuje populární seniorské cestování. Více nám prozradí náměstek Olomouckého kraje pan Svatopluk Binder.
10: Milé cestovatelky a cestovatele, letos pro vás máme velkou novinku. Mimo tradiční destinace, jako jsou Lázně Jeseník, Zámek Tovačov či Dlouhé Stráně, se vydáme do Ostravy a Bruntálu. A nejen tam, pojedeme dokonce i za hranice naší republiky, do Slovenské Skalice a Trnavy. Tak neváhejte a pojďte si užít výlety s námi.
9: Více informací, včetně rezervace výletů, najdete na webu seniorskecestovani.cz.
11: Zveme vás na jedinečnou akci Probouzení pramenu, která se uskuteční už tuto neděli na náměstí ve Velkých Losinách. Čeká vás bohatý program s žehnáním pramene, autorským čtením, tanečními vystoupeními a koncerty. Oslavte s námi žehnání pramenů a užijte si tuto neděli den plný zábavy a relaxace.
12: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. vpo.cz.
13: Lesnická škola v Hranicích slaví 130 let. Tuto sobotu v areálu školy vypuknou oslavy a máte se na co těšit. Vystoupení kapel, ukázky vábení, živá zvířata, malování na obličej a spousta dalších aktivit.

0: Tak se za námi tuto sobotu stavte na oslavu 130 let lesnické školy v Hranicích.
1: Posloucháte Skyrock.

0: Skyrock a rockový podvečer. Chcete dál nejlepší rockový výběr? Bude tu i po 18. hodině. Teď vysíláme zprávy, počasí a dopravu. Skyrock. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Připravili jsme pro vás další zprávy. Děkujeme, že nás posloucháte. Do nemocnic v Olomouci a Prostějově zamířilo 8 lidí, kteří se v pátek dopoledne zranili při srážce osobního vlaku a kamionu na přejezdu bez závor mezi Prostějovem a Kostelcem na Hané. Zranili se cestující. Při srážce došlo ke škodě za asi 8,5 milionu korun. Okolnosti nehody jsou nadále v šetření. Podle prvních zjištění vlak vrazil do návěsu kamionu a vykolejil. Nehoda se stala na přejezdu bez závor a světelné signalizace. Na místě zasahovalo několik sanitek a dva vrtulníky, píše o tom ČTK.
0: Místní rádio, místní zprávy.
1: Další socha známého umělce Davida Černého v regionu. Fasádu hotelu Perk v Šumperku nově zdobí obří laminátové miminko. 150-kilové batole velké 3,5 metru dostalo jméno Karolína.
2: Umění ve veřejném prostoru má vzbuzovat tu diskuzi o tom, co vlastně ten umělec sděluje nám jako občanům, jaká byla jeho motivace, když to dílo tvořil, a když ho správně umístíme tak, aby bylo nepřehlednutelné, tak si myslím, že je to správně, že to bude prospěšné pro město, protože vlastně už teď, jako dokud tady to miměno bude, tak bude Šumperk spjatý s tím, že je tady nějaký dílo Davida Černého.
1: Řekl majitel hotelu Perk v Šumperku Marcel Soural. Doplníme, že miminka umělce Davida Černého zdobí například Žižkovský vysílač v Praze. A v Olomouckém kraji ještě zdobí dílo Davida Černého také budovu Muzea umění v Olomouci. A zde jde o asi dvoumetrovou sochu nadávajícího lupiče. Plány rychlostní silnice 73 ze Starého Města u Moravské Třebové do Brna. 78 kilometrů dlouhá trasa má být rozdělená na tři úseky. Ředitelství silnic a dálnic předpokládá, že stavba první části mezi Starým Městem a Svitávkou by mohla začít za 5 let. Nová čtyřproudá silnice počítá s rychlostí 110 km v hodině a možným zvýšením na 130. Zajímavostí je, že její trasa částečně kopíruje takzvanou Hitlerovu dálnici, kterou v regionu za druhé světové války chystali Němci.
0: Sport.
1: Úprava seznamu týmů na mistrovství světa v hokeji v Německu v příštím roce. Pořadatelská země využila možnost změny a přesunula se ze skupiny B do skupiny A. Česko si tak ve skupině B zahraje místo s Německem se Slovenskem. Dalšími soupeři v základní části pro český nároďák budou Kanada, Spojené státy, Dánsko, Norsko, Kazachstán a Maďarsko.
0: Na Iron Maiden tě 14. června dostane Skyrock zdarma. Poslouchej Skyrock. Vychytej v playlistu Iron Maiden. Napiš na studio@radiohana.cz, že hrají asi ve hře o vstupenky na Iron Maiden 14. června v Hradci Králové zdarma. Počasí.
3: Je před námi krásný víkend, víme jak bude, máme asi skvělé zprávy. Počasí sice jako na houpačce, ale to si dá pauzu, čeká nás sluníčko i oteplení. V sobotu naměříme příjemných 24, v neděli kolem 23 stupňů Celsia, na jihu Moravy až 28. Ideální čas vyrazit ven, užijte si báječný víkend plný pohody.
0: Doprava.
3: Nehody, policejní hlídky i odstavená auta, vysíláme rychlé dopravní zprávy. Bouralo se v Olomouci na Dobrovského, v Přerově na generála Štefánika, v Troubkách nehoda auta s motocyklem u letiště a v Bruntále na Květné srážka dvou osobních aut. Policejní hlídky vidíte a měří a kontrolují doklady na Brněnské. Na D1, když jedete z Hulína na Vyškov a na exitu Kroměříž ve směru Vyškov-Říkovice. Odstavená auta před exitem Vyškov-Východ, před exitem Hranice ve směru z Přerova na Ostravu. Odstavené auto stojí na exitu Hulín, když jedete na Říkovice. Další jsou na D35 na exitu Křelov ve směru z Olomouce na Mohelnici a ještě jedno odstavené auto pro poruchu na D48 za exitem Bělotín ve směru na Frýdek Místek. Dobře dojeďte.
0: Rádio Hana. Okruh. Skyrock.

0: Je to skvělý pocit, když si můžeme vychutnat ten nejlepší rokový výběr. Tak určitě. Tohle je Skyrock, tady vám přejeme, ať je vždycky všechno v topu a ať si můžeme spolu v klidu vychutnávat dál ten nejlepší rokový výběr.
1: Skyrock. Na Kroměříšsku na 99,9 FM.

0: kalendárium na Skyroku.
1: Vybíráme pro vás perličky z historie.
2: Hezký 5. červen na Skyroku. Na úvod si dáme dvě cestovatelské perličky. Že dnes běžně za hezkých dnů vydáme horkovzdušné balóny na obloze, nám připadá běžné. Kde to ale začalo? 5. června 1783 se koná první veřejné vystoupení bratrů Montgolfierových. Při něm vypouštějí papírovoplátěný balón naplněný horkým vzduchem nad francouzské město Annonay na celých 10 minut do výšky 1830 metrů. Že i ženy za to umějí pořádně vzít, dokazuje australská jachtařka Kay Cottyová. 5. června 1988 dokončuje svou plavbu kolem světa na jachtě bez cizí pomoci. My vplouváme do hudebních dějin. 5. června 1952 se poprvé rozmachuje rukama a nohama bubeník heavy metalové ikony Iron Maiden Nico McBrayne. Ke skupině se přidává v 83. na albu Peace of Mind. S ní dobývá slávu i na bubenickém poli, kdy se v nejrůznějších žebříčcích umisťuje na vysokých pozicích. Poslední zastávku si dáme s Rolling Stones. Ti 5. června 1964 zahajují své první americké turné. Už teď máme další rokový výběr z dějin. Nenechte si ho ujít na Skyroku.
0: Skyrock kalendáriu. Vybíráme pro vás to nejzajímavější z historie. Skyrock.
3: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
4: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina s kufry. Luxusní.
3: A tak to bude drahé.
4: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
5: Horko se blíží. Buďte připraveni s klimatizací od Elektro Olomouc. Zajistíme profesionální návrh, montáž i servis. Užijte si léto v chládku a zimu v teple s klimatizací od Elektro Olomouc. Více info na elektroolomouc.cz.
6: Paní žirafo, co vidíte?
7: Koukám, jeden lemur a houfy návštěvníků.
6: Tak rychle na místa.
7: Jízda začíná již tento víkend. Zoo Olomouc slaví 70. narozeniny.
6: Soutěže pro děti. Maraton komentovaných krmení od lemurů až po žirafy a také speciální podívaná u žraloků, netopírů a hrabáčů.
7: Prostě spousta zábavy a možná i malé zvířecí překvapení.
6: Na oslavě 70. narozenin Zoo Olomouc již tento víkend nesmíte chybět.
7: Zoo.olomouc.cz.
8: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Bělidla, t-motor.cz.
9: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje.
10: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
11: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
9: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
11: Fichtl Fest Horka je tady. Přijďte na výšku historických motocyklů Java, Pionýr, Babeta a mopedů Stadion, nebo se jen tak podívat. Je připraveno bohaté občerstvení, zábava pro děti, soutěž v hodu motorem a spousta dalšího. Tuto sobotu od 13 hodin v hasičském areálu Doli v Horce nad Moravou. Více na Facebooku Fichtl Gang Horka.

Johana Skyrock. Ten pravý a jediný jižanský rock. Raritní rockové songy, které na jiných stanicích nikdy neuslyšíte. Bluesové megahity i rockovou klasiku. To vše pro vás máme každý den. Vychutnejte si náš rockový playlist bez kompromisu. Skyrock. Melodický rock každý den.

0: nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
1: Pokračujeme v našem jarním putování po nejkrásnějších místech Moravy. Míříme na rozhledny, do jeskyní, na hrady, na zámky. A teď připomínáme další elegantní hanácký klenot. Na telefonu kastelánka zámku Náměšť na Hané Jitka Vychodilová. Dobrý den.
2: Zdravím posluchače.
1: Když se řekne zámek, většina lidí si představí krásné sály, zahrady, romantiku, ale málo kdo vidí to obrovské zákulisí. Kolik lidí se vlastně stará u vás o chod zámku?
2: Tak náš zámek není z největších, sloužil jako venkovské sídlo a spadáme pod městys, takže s provozem nám pomáhají i pracovníci městyse, brigádníci, takže to se těžko dá odhadnout. Když jsou nějaké akce, tak je nás tady třeba i 30, že?
1: Pojďme se o těch akcích pobavit. Co letos na zámku v Náměšti na Hané chystáte?
2: No, letos to máme zajímavé, protože máme 260 let od vzniku zámku. Budeme mít přednášku 27. června, téma filmy a zámek Náměšti na Hané. Ono je trošku víc. Budeme mít druhou část vernisáž výstavy Maňásci od paní Zemandlové, což měl velký úspěch, jako tradičně květiny pro zámeckou paní, které právě budou orientovány k tomu výročí našemu. Pak bude z pohádky do pohádky, klasická, že prohlídky zámku, zavítáme někdy i do sklepa, uvidíme, jak to bude letos, ale dá se říct, že jsme trošku omezeni tím, jak možná víte, že probíhá revitalizace parku. Některé akce bohužel letos nebudou, ale těšíme se o to na příští rok.
1: Doplňte větu. O zámku v Náměšti na Hané málo kdo ví, že...
2: Takže například součástí druhého největšího, dá se říct, kruhového objezdu u nás, ale je to zase jediný kruhový objezd, který má zámek uprostřed. Zámek je krásnou ukázkou raně klasicistního sídla a je zajímavé to, že vlastně zámek má jakoby čtvercový půdorys, kruhový park a do všech světových stran vyběhají lipové aleje, takže to je taková ve střední Evropě dosti rarita. A kdyby se dochovaly domky v původním stavu, které jsou za zámkem, tam bydleli totiž tkalci, tak si myslím, že bychom možná byli i v UNESCO, protože hovoříme o roku 1766 a to v této době fungovalo jen v Německu. Z dolního zámku Ferdinand Bonaventura a Antonín II. Hrabě Zarachu totiž nachází jedin manufakturu. A tkalce, kteří tam pracovali, ubytoval právě tady za zámky v 17 domcích.
1: Naším hostem byla kastelánka zámku Náměšť na Hané Jitka Vychodilová. Moc děkujeme za pozvání a přejeme, jak jsou letos brány zámku otevřené do kořán pro co nejvíc spokojených turistů a posluchačů. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání. Skyrock.
3: Pořádné ruční nářadí, motorové pily, sekačky, zahradní traktory, robotické sekačky a veškerý servis vám poskytne Interforst v Prostějově na Brněnské ulici.
4: Interforst, to je profinářadí Stihl, Alco, Bosch, Metabo, Kärcher. Interforst, již 25 let s vámi. Děkujeme za přízeň. Interforst.cz.
5: Ať už se vydáte na cesty kamkoliv, cestování ve vozech Mitsubishi vás nadchne. Vydejte se na nové cesty s námi. Trendcar. www.trendcar.cz.
6: Kapela Piráti 44 se po delší pauze vrací na palubu se Zbrusunovým albem 101. Album vyjde na vinilu, CD a digitálně. Info o zvýhodněném předprodeji alba 101 najdeš na www.pirati44.cz. Pod hladinou
7: řeky. Metr čtvereční reality aktuálně. Byty Litovel Severní hlásí posledních 17 bytů na prodej. Už neváhejte. bytylitovel.cz.
8: Naučte své děti milovat vody. Vodníček Olomouc otevírá prázdninovou plaveckou školičku pro děti od 3 do 5 let. Děti čeká týden plný plavání, her a nových kamarádů od rána až do odpoledne. Oběd i pitný režim zajištěn. Zápis online právě teď na vodníčekolomouc.cz. Pozor, počet míst je omezený.
9: Kalhoty ukazují víc, než chcete? Batoh to vzdal? Kabelka stávkuje? Ještě není nic ztraceno. V galanterii Bivoj Kolář koupíte přesky, zapínání, popruhy, karabiny i záplaty na děravé kalhoty. Vraťte svým oblíbeným věcem druhý život. U Bivoje všechno je. Prodejny v Olomouci, Prostějově a ve Šternberku.
10: 14. ročníku festivalu Roková horka tentokrát požehná sám vládce temnoty. 6.6.2026 se o tvou duši budou ucházet skupiny Futurum s Romanem Dragounem, Hudba Praha, AC/DC, Bon Scott Memorial Band, Rustyhead, Metallica z Polska, Osmosis a Vítkovo kvarteto.
11: Ahoj kamarádi, tady Jirka Růžek z Vítkova kvarteta. Moc se na vás těšíme na Rokové horce.
10: Roková horka CZ, 6. června v Horce nad Moravou. Vstupenky na SMS Ticket.
12: Zajímá vás, jak by vypadal váš život s elektromobilem? Zapůjčte si jeden z našich elektrických modelů Škoda Enyaq nebo Škoda Elorok a vyzkoušejte si je na víkend, týden nebo klidně 14 dní. Škoda Explore. Vaše cesta k elektromobilitě.
13: Porsche Olomouc Horní Lán. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. Porsche-olomouc.cz.
14: Rokové hity hrajeme non-stop.
15: Skyrock.

0: a rokový podvečer. Chcete dál nejlepší rokový výběr? Bude tu i po 18. hodině. Teď vysíláme zprávy, počasí a dopravu.
1: Skyrock.
0: Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Připravili jsme pro vás další zprávy. Děkujeme, že nás posloucháte. Do nemocnic v Olomouci a Prostějově zamířilo 8 lidí, kteří se v pátek dopoledne zranili při srážce osobního vlaku a kamionu na přejezdu bez závor mezi Prostějovem a Kostelcem na Hané. Zranili se cestující. Při srážce došlo ke škodě za asi 8,5 milionu korun. Okolnosti nehody jsou nadále v šetření. Podle prvních zjištění vlak vrazil do návěsu kamionu a vykolejil. Nehoda se stala na přejezdu bez závor a světelné signalizace. Na místě zasahovalo několik sanitek a dva vrtulníky, píše o tom ČTK.
0: Místní rádio, místní zprávy.
2: Další socha známého umělce Davida Černého v regionu. Fasádu hotelu Perk v Šumperku nově zdobí obří laminátové miminko. 150-kilové batole velké 3,5 metru dostalo jméno Karolína.
3: Umění ve veřejném prostoru má vzbuzovat tu diskuzi o tom, co vlastně ten umělec sděluje nám jako občanům, jaká byla jeho motivace, když to dílo tvořil, a když ho správně umístíme tak, aby bylo nepřehlednutelné, tak si myslím, že je to správně, že to bude prospěšné pro město, protože vlastně už teď, jako dokud tady to miměno bude, tak bude Šumperk spjatý s tím, že je tady nějaký dílo Davida Černého.
2: Řekl majitel hotelu Perk v Šumperku Marcel Soural. Doplníme, že miminka umělce Davida Černého zdobí například Žižkovský vysílač v Praze. A v Olomouckém kraji ještě zdobí dílo Davida Černého také budovu Muzea umění v Olomouci. A zde jde o asi dvoumetrovou sochu nadávajícího lupiče. Plány rychlostní silnice 73 ze Starého Města u Moravské Třebové do Brna. 78 kilometrů dlouhá trasa má být rozdělená na tři úseky. Ředitelství silnic a dálnic předpokládá, že stavba první části mezi Starým Městem a Svitávkou by mohla začít za 5 let. Nová čtyřproudá silnice počítá s rychlostí 110 km v hodině a možným zvýšením na 130. Zajímavostí je, že její trasa částečně kopíruje takzvanou Hitlerovu dálnici, kterou v regionu za druhé světové války chystali Němci.
0: Sport.
2: Úprava seznamu týmů na mistrovství světa v hokeji v Německu v příštím roce. Pořadatelská země využila možnost změny a přesunula se ze skupiny B do skupiny A. Česko si tak ve skupině B zahraje místo s Německem se Slovenskem. Dalšími soupeři v základní části pro český nároďák budou Kanada, Spojené státy, Dánsko, Norsko, Kazachstán a Maďarsko.
4: Taky už máte dost té divočiny z blesky a tornády v Evropě? Máme pro vás náplast. Víme, jak bude o víkendu, slibujeme bezpečný azyl na Moravě. V sobotu nás sluníčko ven vytáhne s lákavými 24 stupni. V neděli ráno sice 12, ale odpoledne zase 23 stupňů. Sluneční paprsky to bleskově napraví. Zabalte deky, opalováky a vyražte ven v tatox.
1: Facebook Skyrocku. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádia Hana Skyrock. Připojte se, lajkujte, sdílejte.
0: Rádio Hana. Okruh. Skyrock.

0: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert, litr s apkou za 12,90. A Pilsner Urquell půl litru jen za 25,90. Albert. Dle srovnání k 27.5.
1: Olomoucký kraj pro vás připravuje cyklový lety bez námahy. Více nám o nich prozradí náměstek hejtmana Olomouckého kraje Svatopluk Binder.
2: Zdravím všechny posluchače. Cyklový let bez námahy? I to umíme. Běďte s naším cyklovozíkem až pro 20 kol na Konicko, Hranicko i do Jeseníku. Jezdíme celé léto každý víkend z Olomoucké tržnice i autobusáku. Více info naleznete na ok.turism.cz v sekci cykloturistika. Těšíme se na vás.
1: Říká náměstek hejtmana Olomouckého kraje Svatopluk Binder. Děkujeme.
3: Renault Symbios. Kompaktní rodinný vůz. Systém Open Air Link s integrovanými službami Google a více než 100 aplikacemi. Panoramatická střecha Solar Bay a zavazadlový prostor o objemu až 708 litrů. Skladové vozy již od 499 tisíc korun s financováním Restart. Dostupné v benzinové a hybridní motorizaci.
4: Autokubíček. Vždy něco navíc. Autokubíček v Šumperku a Olomouci. Autokubíček.cz.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 69,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml v ceně 13,27 při koupi 3 kusů. Lidl, to se vyplatí.
6: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Bělidla, t-motor.cz.
7: Rádio Hana Skyrock.
8: Skyrock.
9: Největší výběr rockových hitů na jednom místě.
10: Bezkonkurenčně nejširší playlist rockových pecek v éteru.
11: Minimum opakování a maximum důrazu na kvalitu.
10: To je playlist na Skyrocku. Každou hodinu, každý den, non-stop.
8: Skyrock.

0: Teď slovo, pak hudba.
1: Skyrock. Víme, o čem se píše, taky v pátek 5. června. Na rizikové křižovatce ulic Velkomoravská Rooseveltova v Olomouci město ještě letos nainstaluje kamery na detekci jízdy na červenou. Ročně ignoruje semafory na 4,5 tisíce aut. Víc se dočtete na Deníku. 28letý muž předvedl v Olomouci nevídanou drzost. Nejdřív v úterý vykládal budovu ve fakultní nemocnici, ujížděl v kradeném autě se zákazem řízení a jenom 5 hodin po středečním propuštění ho policisté chytli znovu. Při krádeži v obchodě zranil ostrahu. Píše Olomoucký rej. Tento víkend patří ve Šternberku slavným automobilovým závodům do vrchu Ecce Homo. Řidiči musí počítat s velkými uzavírkami. Kompletní mapu, kde se dá projet a kudy to objet, nabízí Olomoucký report.
0: Za chvilku jedeme dál. Skyrock. Skyrock. Skyrock. Skyrock.

0: Využijte výprodeje na Zalandu. Ušetřete až 50% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když jdu venčit psa? Co si vezmu na sebe na víkend na chalupu? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 50% ve výprodeji na Zalandu. Co si vezmu na sebe? Zalando.
1: Horko se blíží. Buďte připraveni s klimatizací od Elektro Olomouc. Zajistíme profesionální návrh, montáž i servis. Užijte si léto v chládku a zimu v teple s klimatizací od Elektro Olomouc. Více info na elektroolomouc.cz.
2: Paní žirafo, co vidíte?
3: Koukám, jeden lemur a houfy návštěvníků. Tak rychle na místa.
0: Jízda začíná již tento víkend. Zoo Olomouc slaví 70. narozeniny.
3: Soutěže pro děti. Maraton komentovaných krmení od lemurů až po žirafy a také speciální podívaná u žraloků, netopírů a hrabáčů.
0: Prostě spousta zábavy a možná i malé zvířecí překvapení.
3: Na oslavě 70. narozenin Zoo Olomouc již tento víkend nesmíte chybět.
0: zoo.olomouc.cz.
4: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
5: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
6: Přijďte oslavit svátky města Olomouce v pátek 5. a v sobotu 6. června. Přidejte se do historického průvodu, zatančete si pod hvězdnou oblohou, užijte si zábavný program pro celou rodinu i večerní open air koncert. Více na svátkyměsta.olomouc.eu.
7: Vaše firma má svůj příběh. Proč ho nenechat slyšet všem? Podcastem u George Vision ho můžete vyprávět jednoduše a profesionálně. Podcast vzdělává vaše zákazníky, posiluje povědomí o značce a dává vám obsah na sociální sítě. Vy mluvíte? George Vision se postará o zbytek. Zjistěte víc na georgevision.cz.
8: Nyní s mimořádnou slevou 50% již od 3600 korun v rámci Podcast Week. Více na georgevision.cz.
9: Olomoucký kraj opět připravuje populární seniorské cestování. Více nám prozradí náměstek Olomouckého kraje pan Svatopluk Binder.
10: Milé cestovatelky a cestovatele, letos pro vás máme velkou novinku. Mimo tradiční destinace, jako jsou Lázně Jeseník, Zámek Tovačov či Dlouhé Stráně, se vydáme do Ostravy a Bruntálu. A nejen tam, pojedeme dokonce i za hranice naší republiky, do Slovenské Skalice a Trnavy. Tak neváhejte a pojďte si užít výlety s námi.
9: Více informací, včetně rezervace výletů, najdete na webu seniorskecestovani.cz.
11: Rádio Hana Skyrock.
9: Rádio Hana Skyrock.
12: Pořádáte akci, na kterou chcete pozvat naše posluchače?
9: Pak napište na e-mail akce@radiohana.cz a my je pozveme také na Skyrocku a dalších našich rádiích, včetně online a na sociálních sítích.
12: akce@radiohana.cz. Skyrock.

14. června dostane Skyrock zdarma. Poslouchej Skyrock, vychytej v playlistu Iron Maiden, napiš na studio@radiohana.cz, že hrají a jsi ve hře o vstupenky na Iron Maiden 14. června v Hradci Králové zdarma.

0: Rádio Hana Skyrock.
1: Muzika bez kompromisu. Vybíráme jen ty nejlepší melodické rockové pecky pro vaši lepší náladu. Rádio Hana Skyrock je soukromá rozhlasová stanice, která vysílá z centra Olomouce do Olomouckého kraje a blízkého okolí. Díky, že jste s námi. Skyrock.

0: máme pro vás všechno nejlepší. Tři programy na více než 30 výkonných vysílačích.
1: Největší hity 80. a 90. let.
0: Plus ověřené novinky hraje vaše číslo jedna.
1: Rádio Haná. Pro rockové fanoušky je tu program Rádio Haná Skyrock s nejlepším melodickým rokem a

0: současné energické taneční muziky je tu naše nové Radio Metropole Olomouc.
1: Tři programy na více než 30 vysílačích nebo kdekoliv online na radiohana.cz.
2: To je Radio Haná, Skyrock a Metropole. Máme pro vás všechno nejlepší.

0: Kalendárium na Skyroku. Vybíráme pro vás perličky z historie.
1: Hezký 5. červen na Skyroku. Na úvod si dáme dvě cestovatelské perličky. Že dnes běžně za hezkých dnů vydáme horkovzdušné balóny na obloze, nám připadá běžné. Kde to ale začalo? 5. června 1783 se koná první veřejné vystoupení bratrů Montgolfierových. Při něm vypouštějí papírovoplátěný balón naplněný horkým vzduchem nad francouzské město Annonay na celých 10 minut do výšky 1830 metrů. Že i ženy za to umějí pořádně vzít, dokazuje australská jachtařka Kay Cottyová. 5. června 1988 dokončuje svou plavbu kolem světa na jachtě bez cizí pomoci. My vplouváme do hudebních dějin. 5. června 1952 se poprvé rozmachuje rukama a nohama bubeník heavy metalové ikony Iron Maiden Nico McBrain. Ke skupině se přidává v 83. na albu Peace of Mind. S ní dobývá slávu i na bubenickém poli, kdy se v nejrůznějších žebříčcích umisťuje na vysokých pozicích. Poslední zastávku si dáme s Rolling Stones. Ti 5. června 1964 zahajují své první americké turné. Už teď máme další rokový výběr z dějin. Nenechte si ho ujít na Skyroku.
0: Skyrock kalendáriu. Vybíráme pro vás to nejzajímavější z historie. Skyrock. Skyrock.

the other night. Don't pick up, pick up, pick up.

don't leave me alone, mother. Get your head down.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Pokračujeme v našem jarním putování po nejkrásnějších místech Moravy. Míříme na rozhledny, do jeskyní, na hrady, na zámky. A teď připomínáme další elegantní hanácký klenot. Na telefonu kastelánka zámku Náměšť na Hané Jitka Vychodilová. Dobrý den.
2: Zdravím posluchače.
1: Když se řekne zámek, většina lidí si představí krásné sály, zahrady, romantiku, ale málo kdo vidí to obrovské zákulisí. Kolik lidí se vlastně stará u vás o chod zámku?
2: A tak náš zámek není z největších, sloužil jako venkovské sídlo a spadáme pod městys, takže s provozem nám pomáhají i pracovníci městyse, brigádníci, takže to se těžko dá odhadnout. Když jsou nějaké akce, tak je nás tady třeba i 30, že?
1: Pojďme se o těch akcích pobavit. Co letos na zámku v Náměšti na Hané chystáte?
2: No, letos to máme zajímavé, protože máme 260 let od vzniku zámku. Budeme mít přednášku 27. června, téma filmy a zámek Náměšti na Hané. Ono je trošku víc. Budeme mít druhou část vernisáž výstavy Maňásci od paní Zemandlové, což mělo velký úspěch, jako tradičně květiny pro zámeckou paní, které právě budou orientovány k tomu výročí našemu. Pak bude z pohádky do pohádky, klasická, že prohlídky zámku, zavítáme někdy i do sklepa, uvidíme, jak to bude letos, ale dá se říct, že jsme trošku omezeni tím, jak možná víte, že probíhá revitalizace parku. Některé akce bohužel letos nebudou, ale těšíme se o to na příští rok.
1: Doplňte větu. O zámku v Náměšti na Hané málo kdo ví, že...
2: Takže například součástí druhého největšího, dá se říct, kruhového objezdu u nás, ale je to zase jediný kruhový objezd, který má zámek uprostřed. Zámek je krásnou ukázkou raně klasicistního sídla a je zajímavé to, že vlastně zámek má jakoby čtvercový půdorys, kruhový park a do všech světových stran vyběhají lipové aleje, takže to je taková ve střední Evropě dosti rarita. A kdyby se dochovaly domky v původním stavu, které jsou za zámkem, tam bydleli totiž tkalci, tak si myslím, že bychom možná byli i v UNESCO, protože hovoříme o roku 1766 a to v této době fungovalo jen v Německu. Z dolního zámku Ferdinand Bonaventura a Antonín II. Hrabě Zaracho totiž nachází jedin manufakturu. A tkalce, kteří tam pracovali, ubytoval právě tady za zámky v 17 domcích.
1: Naším hostem byla kastelánka zámku Náměšť na Hané Jitka Vychodilová. Moc děkujeme za pozvání a přejeme, jak jsou letos brány zámku otevřené do kořán pro co nejvíc spokojených turistů a posluchačů. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
3: Posloucháte Skyrock.

Rádio Hana. Okruh. Skyrock. Got me a good.

difference.

0: aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyroku.
1: Připravili jsme pro vás další zprávy. Děkujeme, že nás posloucháte. Do nemocnic v Olomouci a Prostějově zamířilo 8 lidí, kteří se v pátek dopoledne zranili při srážce osobního vlaku a kamionu na přejezdu bez závor mezi Prostějovem a Kostelcem na Hané. Zranili se cestující. Při srážce došlo ke škodě za asi 8,5 milionu korun. Okolnosti nehody jsou nadále v šetření. Podle prvních zjištění vlak vrazil do návěsu kamionu a vykolejil. Nehoda se stala na přejezdu bez závor a světelné signalizace. Na místě zasahovalo několik sanitek a dva vrtulníky, píše o tom ČTK.
0: Místní rádio, místní zprávy.
1: Další socha známého umělce Davida Černého v regionu. Fasádu hotelu Perk v Šumperku nově zdobí obří laminátové miminko. 150-kilové batole velké 3,5 metru dostalo jméno Karolína.
2: Umění ve veřejném prostoru má vzbuzovat tu diskuzi o tom, co vlastně ten umělec sděluje nám jako občanům, jaká byla jeho motivace, když to dílo tvořil, a když ho správně umístíme tak, aby bylo nepřehlednutelné, tak si myslím, že je to správně, že to bude prospěšné pro město, protože vlastně už teď, jako dokud tady to jméno bude, tak bude Šumperk spjatý s tím, že je tady nějaký dílo Davida Černého.
1: Řekl majitel hotelu Perk v Šumperku Marcel Soural. Doplníme, že miminka umělce Davida Černého zdobí například Žižkovský vysílač v Praze. A v Olomouckém kraji ještě zdobí dílo Davida Černého také budovu Muzea umění v Olomouci. A zde jde o asi dvoumetrovou sochu nadávajícího lupiče. Plány rychlostní silnice 73 ze Starého Města u Moravské Třebové do Brna. 78 kilometrů dlouhá trasa má být rozdělená na tři úseky. Ředitelství silnic a dálnic předpokládá, že stavba první části mezi Starým Městem a Svitávkou by mohla začít za 5 let. Nová čtyřproudá silnice počítá s rychlostí 110 km v hodině a možným zvýšením na 130. Zajímavostí je, že její trasa částečně kopíruje takzvanou Hitlerovu dálnici, kterou v regionu za druhé světové války chystali Němci.
0: Sport.
1: Úprava seznamu týmů na mistrovství světa v hokeji v Německu v příštím roce. Pořadatelská země využila možnost změny a přesunula se ze skupiny B do skupiny A. Česko si tak ve skupině B zahraje místo s Německem se Slovenskem. Dalšími soupeři v základní části pro český nároďák budou Kanada, Spojené státy, Dánsko, Norsko, Kazachstán a Maďarsko.
3: Taky už máte dost té divočiny z blesky a tornády v Evropě? Máme pro vás náplast. Víme, jak bude o víkendu, slibujeme bezpečný azyl na Moravě. V sobotu nás sluníčko ven vytáhne s lákavými 24 stupni. V neděli ráno sice 12, ale odpoledne zase 23 stupňů. Sluneční paprsky to bleskově napraví. Zabalte deky, opalováky a vyražte ven v tato.
0: Rádio Hana. Okruh. Skyrock.

0: Kalendárium na Skyroku. Vybíráme pro vás perličky z historie.
1: Hezký 6. červen se Skyrokem. Kytarových riffů, které pozná i běžný posluchač, tolik není. Satisfaction od Stoneu k ním ale rozhodně patří. Slavný riff, který Keith Richards vymyslel na efektovou krabičku Gibson Fuzzbox, vychází na singlu 6. června 1965. Také 6. června, ale v roce 1972 vychází kultovní album Ziggy Stardust and the Spiders from the Mars rockového chameleona Davida Bowieho.
2: David Bowie přivedl na pódium někoho úplně šíleného. Byla to fiktivní figura rockové hvězdy, spojená ale podle několika skutečných osobností. Něco mezi lidskou bytostí a mimozemšťanem. Je to v době, kdy mladí lidé přestávají věřit v rock'n'roll, jak on tam zpívá. Na světě jsou jenom špatné zprávy a zbývá světu 5 let do konce jeho existence. A teprve, když se objeví někdo z hvězd, kdo se k nám přiskáče přes černé díry, tak se bude zachráněn a David Bowie začne zpívat o těch hezkých věcech. Takovouhle vytvořil záležitost, která se stala kultovní po celých Británii a vlastně i po celém světě.
1: Stejně kultovní událostí musí pro naše předky být první pravidelný příjezd vlaku s parní lokomotivou. Děje se tak v Břeclavi 6. června 1839 na trase Brno-Vídeň. 6. června 1944 je také průlomový v druhé světové válce. Je den D, spojenci se vyloďují v Normandii. Otevírá se tím cesta k porážce nacistického Německa. Zítra opět přinášíme zajímavosti z historie, nenechte si to ujít.
0: Skyrock kalendárium. Vybíráme pro vás to nejzajímavější z historie. Skyrock.